zbraň, šlechta jezdí pomalu a vzrstčíš. Uber plyn, naše koně mají zlatý podkovy. Na noze mám rybuky, tancuju si furt. Když rapuju, chodí holky mi na kurt. Moje ego je na nebi jako vůz. Zničí

0: plyn, naše koně mají zlatý podkovy.
1: Vezu s sebou hlupou minč, říká, ať uberu plyn, říkám, baby, to je pomalu, tak jsem se narodil. Jedem daleko, 888 mil, sjížděr Alpy světý na lyžích. Mluvíš příliš moc, měl bys trochu ubrat plyn, já vyškrábal to z dola, ale ty jsi něčí syn. Já umím bullet time, ty vyráváš bulletin, Sergej B, znáš mě z ulice, ale taky skin. Mám Glock jako CSka, koupil jsem mu skin, teď je světle maskáčový, připraven na trestný čin. Jedu tvrdě jako tupec, ale smooth jak Einstein. Nemají mě nikdy dost, jako bych byl kokain.

Tak a tak to mám rád, mě nesere svět, dělám to, co mám. Všechny chyby světa vidím jako vy, ale stejně si nenechám vzít svůj klid. Taky byly doby, kdy jsem neměl nic, miloval jsem život a chtěl

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
4: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
3: Sportka od Olvinu.
5: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
9: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
11: Hudba na prvním místě.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
5: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
6: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
7: Proč se culíš?
8: Protože budeme krásný.
7: To už přece jsme.
8: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
7: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
8: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
9: Express FM.
10: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pátek 7 hodin, první dnešní zprávy jsou tady. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční Babišovu vládu. Debata zabrala 3 jednací dny, trvala celkově 27,5 hodiny čistého času. Pro svržení kabinetu hlasovalo podle ohlášeného výsledku 83 přítomných opozičních poslanců. Při studentských blokádách a protestech ve Francii, které přerostly v násilnosti, bylo včera poškozeno několik středních škol, byla narušena veřejná doprava a napadeno několik lidí. Protestní akce se odehrávaly na 900 místech ve všech francouzských departmentech a policie zadržela 1949 lidí. Mezinárodní lyžařská a snowboardová federace FIS začala propouštět zaměstnance a chystá další úsporná opatření, aby odvrátila hrozící finanční problémy. Finanční rezervy FIS se od roku 2021 snížily téměř o polovinu na 43 milionů švýcarských franků, asi miliardu korun. Bez zásahu by je federace podle odhadu do 2 let vyčerpala. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech zataženo. Na západě a severozápadě se můžou objevit i slabé přehánky, ale jinak teploty budou příjemné, stejně jako včera, 20 až 24 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Je, páteček je tady. Jsem se těšila.
1: Ježiš, ale takhle jsi se včera loučila.
3: No, a teď tě takhle vítám.
1: Přesně s tímhle, s tím jako...
3: No, já už mám strašnou radost.
1: A já vím, proč máš radost, protože to dneska pošlo... Protože je to dneska poslední rachota.
3: Ano.
1: A potom ty už
3: pak
1: máš dovolenou.
3: No,
1: jdeš na výlet.
3: Takže ne, že by se mi jako až tak moc chtělo od vás, ale trošku se těším se tak jako poválet na sluníčku a číst si knížku. Přiznávám se, bez mučení, ale nebojte, pak se zase na vás budu těšit zpět. Takže ano, já mám dneska takovýhle páteček předdovolenkový. K tomu mi bude hrát Sabrina Carpenter, Zion, Love Like This a samozřejmě vy se můžete přidat, budeme rádi. Přejeme vám krásné páteční ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Včera jsme tady řešili zpěvačku a skladatelku Siu, která se rozhodla prodat 50% podíl svého hudebního katalogu.
1: Už to neplatí?
0: Platí to.
1: Dobře.
0: Ale my jsme tady řešili taky, že jedním z těch důvodů může být i rozvod, celý tady ten příběh. A já jsem k tomu ještě objevila potom včera, co je ještě součástí toho dílu.
1: Ano.
0: Není to jenom taky to, že prostě někdo prodá své písničky a potom, když my je hrajeme, tak ten desetník chodí někomu jinému. Ale dokonce součástí právě toho dílu s tou společností Pop House je ještě navíc vznik toho virtuálního avatara.
1: Aha, takže to navýšilo tu cenu.
0: To ještě podle mě navýšilo tu cenu a samozřejmě dělá tu spolupráci mnohem zajímavější. Jinak musím říct, že to je jeden z mých velkých snů ještě jet k Londýnu na tu ABBA Voyage, protože mám přátelé, kteří na tom byli už dokonce několikrát. Říkají, že to je neuvěřitelný zážitek, že právě ti ABBA avataři a že celá ta show a samozřejmě to, že znáš ty písně ty aby v podstatě jako naspaměť ty největší hity, jako okamžitě tě to zvedá ze židle a jedeš Dancing Queen, Bomby, Mamma Mia a všechno. Tak na to se chystám, to bych se chtěla ještě jako splnit a právě, když jsem viděla, že Sia má součástí v tom dealu vznik tohoto avatara, tak to vypadá, že se chystá nějaká takováhle show, buď jenom s jejími songy. A nebo je samozřejmě možný, že třeba Pop House chystá teď nějaký větší skupování takovýchhle hitů od nějakých hitmakerů a třeba chystají nějakou větší show, že to nebude jenom se Sio, ale že tam bude třeba mix nějakých avatarů. Hele, kdo ví, co.
1: Takže to bylo takový jako plánu. Třeba bývají tady 90s Explosions, že prostě se sejdou takový ty už odešlé dávno hvězdy, co na playback poskakují na pódiu a lidi jim to žerou. Což se samozřejmě děje i v Praze, že jo, to je jasný. Takže si myslíš, že to bylo tak jako 90, ale spíš jako milenia.
0: No, něco takového, ale myslím si, že by se to asi mělo spíš blížit takovým těm zážitkům, když jdeš a tam, když chodíš na takový ty Elvisy a tohle, že oni se snaží udělat nějaký právě taky jako nějaký virtuální koncerty, že na ně chodíš, tak si myslím, že to bude něco takového. Ale myslím si, že je o mladí, protože ta ABBA vlastně v té jejich experience, oni jsou tam taky jako mladí, jsou v takový ty jejich vrcholné formě, takže si myslím, že přesně místo toho, abys ty musel ještě tady prostě v 65 hopsat prostě jo. Na Venga Boys, nebo já nevím, nebo na, co tam jako bejvá, tak už budeš přesně sedět doma a tobě budou chodit ty penízky.
1: Tak už možná si žádný nepřijdou, ne? Když už to vlastně jako prodala.
0: No,
1: když prodala katalog. No, hele, já jsem ještě přemýšlel, tím, co mohlo být tak, jakoby, co to mohlo prodražit, nebo jaký peníze v tom jsou. A to je to, že ona prodala i katalog vlastně toho, co napsala třeba pro Beyoncé a další. Takže to nejsou jenom čistě jakoby písničky,
0: no,
1: který ona odspívala, ale i ty, který napsala pro ostatní. Takže tam si myslím, to taky trošku naběhlo.
0: Jo, to jo, ale tak ona ještě může přece mít nějaký deal za to, že když lidi budou chodit na tu show a tam je ta její osoba, ona může třeba dostávat nějaké ještě peníze jako z lístku nebo něco takového.
1: Jo, že by si tam postavila nějakou paní, která by ještě jako tam stála s kasičkou. Prosím na Siu, děkujeme.
0: No, anebo může prodávat její merch, že jo? Jo. Může tam mít prostě stánek s tričkama a ještě na tom něco utržit.
1: A tak tu paní ale musí zaplatit taky pořádně.
0: Jo, ale tak paní dostane nějaký šušně, že jo? To dostane minimální mzdu, to bude nějaká brigádnice.
1: Dobrá, takže si ju máme uzavřenou, posíláme další hudbu. Novinka. Novinka. Express FM.
2: Overmono. After the rain.

0: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Express. Music first. Express FM.

0: 7.28, posloucháte páteční Express ráno s Vaškem a s Babu. Vašku, ještě tady koukám na takovou jednu, koukám na Český bulvár, protože se poslední dny hodně píše o zemětřesení v show Masterchef. Televize Nova chystá novou sérii a nejdřív to bylo takový jako nenápadně, když Honza Punčochář řekl v nějakém rozhovoru, že už nebude jako součástí té další série.
1: Jo, tak to bylo. Druhý zase řekl, že se musí věnovat svojí nový restauraci, kterou otevírá na Staromáku, jasně. A třetí, ten by do toho šel, protože ještě nějaký prachy potřebuje.
0: No.
1: A má čas.
0: Ano, ale nejdřív se to totiž tvářilo, že vlastně tak třeba vymění jenom jednoho. Nebo se tak nějak postupně se ten příběh vyvíjel, až skutečně to vypadá, že bude celá nová trojice. Přičemž teda ještě navíc dnešní teda úplně jako žhavá informace je o tom, že Kašpárka vyměnili právě kvůli tomu dramatickému rozvodu, že se údajně Nova bála, co na něj ještě vyleze. Údajně existují nějaký videa, kde se jako chová
1: jako
0: nevhodně,
1: debil.
0: Ano.
1: nevhodně
0: jako debil. Čímž takhle, on se tím zase nějak extra jako netají, že umí být debil. Že to, než by mi to bylo na něm sympatický, ale aspoň jako nepředstírá něco, co není, že je takový. Vlastně říká, hele, že i v té kuchyni mu dlouho trvalo, než opravdu opustil takovou tu náturu toho Gordona Ramseyho, prostě, že ty seš co? Ty seš idiotský sandwich, no prostě tak jako, že už takovej není, takže se asi jako polepšil, ale samozřejmě chápu, rozvod je vyhrocená situace, můžou padnout nějaký slova,
1: ano.
0: Facky a tak. Takže údajně i to je jeden z důvodů, proč teda končí i tenhle ten porodce. No a samozřejmě se teda spekuluje, kdo by je měl nahradit a nejvíc se teď skloňuje jméno šéfkuchaře Jan Knedla, ještě navíc on se jmenuje Knedla, to je tak skvělý, který šéfuje samozřejmě aktuálně nejúspěšnější restauraci Papillon, nejúspěšnější z toho pohledu, že to je jediná restaurace v Česku, která má hned dvě michelinské hvězdy. Takže si myslím, že určitě že Jan Knedla dostal nějaký telefonát. Dostal nabídku. Jestli ale prošel opravdu i tím castingem, protože myslím si, že není jako jedna věc je být samozřejmě skvělý kuchař, umět to ohodnotit, a druhá věc je, že
1: jak funguješ před kamerou a jestli to dokážeš obhájit.
0: A jak funguješ s těma dalšíma.
1: S těma lidma.
0: Že mně prostě přišlo, že navíc tady ta trojice, že se jim to strašně povedlo, že oni měli i mezi sebou takovou super chemii, že když potom měli, jo, jak měli soutěžili potom mezi sebou
1: mezi
0: a tohleto.
1: Sebou ty výjezdy, ty byly strašně vtipný. Samozřejmě strašně vidíš, jak to je jakoby nahraný něco, jo.
0: Ale i tak.
1: Ale vlastně byla to zábava.
0: Jo, ale byla to zábava a pro mě ono to jako fungovalo mezi nima, protože přesně každý měl nějakou tu roli, trošku se špičkovali, bylo to fakt super udělaný, bylo to vyvážený,
1: a
0: takže
1: nepotřebuješ k tomu ani tu soutěž, jakoby ten, tu Masterchef, že vlastně ne. Stačila tahle ta trojice a ustála celou vlastně tu sérii.
0: A celý to jako uhráli, jo, takže v tomhle tom si myslím, že to ta trojice, předpokládám, že to bude, ale samozřejmě jsou i show, kde jsou čtveřice, nebo že tam máš taky zase, že tam třeba skoro v každém dílu chodí nějaký host, který je specialista na něco. Každopádně je to evidentní, že Nova chce prostě toho Masterchefa. Chtějí další sérii, chtějí to nějak občerstvit, chtějí to oprášit, budou to chtít podle mě samozřejmě udělat atraktivní pro tu mladší generaci, to je tam vždycky tady ta hláška, jako jak se to teď musí dělat atraktivní pro tu mladší generaci. Takže asi tam budou silnější socky a takovýhle věci, předpokládám, že tihleti tři budou muset točit mnohem víc reelsek, než byli dosud zvyklí, ale tak to k tomu dneska zkrátka patří. Takže takovýhle změny se dějou, kdy se dozvíme novou trojici, čtveřici, novou partu tedy rozhodujících, to uvidíme a samozřejmě se těším na oznámení, kdy začne nový Masterchef.
1: No, já jsem právě četl ještě takový titulek, že i televize Nova bude muset šetřit a že se to promítne do Masterchefa. Ne, že by asi na Nově nebyly peníze, to si nemyslím, ale na druhou stranu, když máš takovouhle hvězdnou trojici, která funguje. A to je vlastně jako každý rok je přemlouváš, protože oni mají i nějaký svůj biznis, tomu rozumím, ta restaurace je vlastně to, co je dělá, tak oni potom rok co rok, předpokládám, to tak je, řeknou, OK, ale budete muset trošku něco jako přitlačit. A možná, že už některé částky šly do nějakého nesmyslu. Ale to je jenom moje taková spekulace. Když se to v ohledu toho titulku, že i Nova budeme se šetřit na Masterchefovi.
0: A tak ušetříš něco na těch ingrediencích, ne? Tak nebudou prostě vařit mořský plody, budou vařit z rohlíků.
1: Až takhle, jako
0: dnešní výzva je nejlepší desert ze starého pečiva.

0: začněte vařit teď. A jedeš bomby.
1: A že takhle, jo.
2: Já vám teďka ukážu, jak se dělá omáčka z citrónu. Kdybyste neměli citrón, tak tam dejte limetu. Kdybyste neměli ani limetu, tak tam nedávejte nic.
1: Nic. A je to.

0: Noah Kahan a Doors na Expressu 7 hodin a 40 minut. Dopravní nehodu potkáte, pokud pojedete po Pražském okruhu 23. kilometr ve směru na Ruzyň, tedy na D7. Tam byla dopravní nehoda. Komplikace je také, pokud jedete z Plzně směr Strakonice, u Nepomuku z jedné strany u Měcholup a z druhé strany u Třebčice, tam je dopravní nehoda. Jak to vypadá na Moravě? U Uherského Hradiště na 55. v obci Hustěnovice je dopravní nehoda dvou osobáků a také Ostrava, tady konkrétně v Havířově, silnice číslo 11. Máme tam hlášenou dopravní nehodu, je to na kruháči Ostravská.
1: Express FM. Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
1: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na Alza.cz.
3: Express FM.
4: Nejhranější song na Express.
3: Express FM.

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošlej to heslo, jinak tě nepodle.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečněvsíti.cz.
6: O2. Více ze života.
7: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
11: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
12: Music. First.
13: Express FM.

0: Když bylo mistrovství světa ve fotbale, tak koho jsme tady opěvovali, na koho jsme tady pěli chvály a v podstatě byl obrovský influencer, tak to byl Erling Haaland. To je jasná věc. Byly tam skvělý memečka, jako třeba to, když udělali takovou tu AI, jak jí a lekne se sám sebe v toho odrazu a tak dále. Sám ze sebe si umí udělat srandu, což si myslím, že je taky jako zásadní a je to strašně fajn, ale čas od času se toho jeho obličeje někdo chytne a udělá si z něj v podstatě reklamu. Udělali to norské aerolinky, který dali čepičku na ten Boeing, respektive čepičku. Byly tam ty vlasy s takým tím culíkem, jo, jenom zahnutým.
1: Když ještě měl culík
0: a s takovou tou hláškou, nikdy jsme se necítili víc jako norsky, v tomhle tom zhruba smyslu. Nakonec tady, on jako Erling Haaland je docela vtipnej, ale tohle to už mu úplně moc vtipný nepřišlo, když v podstatě jakoby aerolinky na něm chtěli parazitovat, protože on má velký smlouvy se všema sportovníma firmama, který za něj topí prostě neskutečný peníze, a tady přišla nějaká společnost. Oni samozřejmě se vymlouvají na to, že to byla jenom taková ta euforie, ta fanouškovská, že to neměla být ani reklama, to prostě jenom byl to tak jako vzniklo, no a asi pravděpodobně budou platit, no. Už to teda jako stáhli tu reklamu, to je jasný, to bylo během toho mistrovství, takže teď se bude Erling soudit. On k soudu asi chodit nebude. No, na to on jasně bude mít nějaký pohunky s právnickým titulem. Takže tak.
1: Takže asi kdyby to bylo jenom nějaký, kdyby si dali jeden příspěvek někam na socky, tak by se to asi považovalo jako, že haha, meme, přidáváme se k nějakému humoru,
0: ano,
1: ale
0: ano.
1: Celou reklamní kampaň, to se tam někdo ustřelil.
0: A kdyby to prostě bylo nějakým, že se to po 24 hodinách smázne, tak by si to možná jako OK, možná by si to někdo všimnul, ale nebylo by to tak jako navážno, no. Takže.
1: A já jsem zrovna někde četla, myslím minulý týden nebo na začátku tohohle týdne, že Češi taky dostanou obličej Erlinga Haalanda, že bude dělat kampaň na lososa.
0: Počkej, naši, že bude.
1: No, že oni, že.
0: Jako naši fotbalista.
1: Ne, Erling Haaland bude dělat reklamu na norskýho lososa v Česku.
0: Aha. Tak to jsem zvědavý. Ale jak už nemá ten ocás, jak už to nemá, už to není ten správný.
1: Už to není takový losos.
0: Už to není takový losos. Novinka.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ceny pohonných hmot v Česku čeká v příštích dnech výrazný pokles u nafty až o 3,50 na litr. Přestože dosavadní opatření státu, tedy zastropování marží pumpařů a nižší spotřební daň, citelnější zlevnění sama o sobě nepřinesla, do vývoje cen se ale teď zapojí i nižší ceny na světových trzích. Prezident Spojených států Donald Trump, který vede válku proti Íránu, letos Nobelovu cenu za mír nezíská, ale i tak výbor, který laureáta vybere, jeho vliv podle expertů pocítí. Na kongresu Mezinárodní hokejové federace IIHF na Tenerife se dnes bude volit nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, v západní polovině Čech může být zataženo a sem tam se objeví i nějaké slabé přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
2: Pěkné páteční ráno s datem 2. října. Vidím tady Olivie, Oliver, to jsou jména, která mi svítí tady na monitoru, takže vám krásný sváteční den. 8 hodin minutka k tomu, v playlistu vidím Harry Styles, Sam Fender, anebo taky novinka od Churches, Roses.
1: Dost přetvrdili.
2: Přitvrdili. To je potřeba.
1: Někdy je potřeba prostě přitvrdit.
2: No Vašku, a dneska má být nová muzika a ty z nic neříkal jsi.
1: Jo, ale já jsem ti říkal, že hned jak jsem přišel, že jsem chtěl poslouchat nějakou novou muziku a úplně moc mě jako nic nezaujalo, co bych si měl poslechnout. Johnny Marr, jako to mě, není úplně můj šálek kávy, takže jsem to jako nechal odloženo.
2: Nechal jsi to odloženo, ale my na našem Instagramu máme seznam alb, která vyjdou během října a tam si myslím, že by mohlo tě něco zaujmout, můžeme se na to za malou chvilku podívat, ať si uděláte kolečko v kalendáři.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: tento týden, tedy jako, ne, že by nic nevyšlo, ale nic, co by nás extra zaujalo.
1: Ano.
0: Přesto ale...
1: Co je přednositelné do našeho playlistu. No,
0: přesto ale v říjnu vychází pár desek, které by vás zaujmout mohly. Už příští týden, když já se budu ještě válet šunky, tak já doufám, že až vyjde celé album Troye Sivana, She's the Best, by the way venku už je tracklist, ale z toho tracklistu většinou víte nic. Kromě toho, že někdy tam aspoň teda prozradí třeba nějaký kolaborace, takže může se o tom začít psát jako to jsme nevěděli, on bude mít
1: na
0: album toho,
1: budou,
0: toho,
1: ti a
0: ale,
1: ti a tenhle jsem taky. A
0: ale taky,
1: taky
0: to úspěch nezaručuje.
1: Ano.
0: Zatím totiž musím říct, že z těch dvou šeptavých singlů nějak extra nadšená nejsem. Čekala jsem od toho něco jiného a samozřejmě ta očekávání, ta jsou problematická. Takže doufám, že tam ještě nějaká opravdu jako taneční pecka ve stylu Troye Sivana bude.
1: Mm-hmm.
0: To je takový moje doufání. Jinak novou desku vydá taky Remy Wolf, jmenuje se Matt, tedy Bahínko. Já doufám, že z toho Bahínka něco fajn uplácá. My jsme tady zrovna, jsme se teda off-air bavili s Vaškem, že Remy Wolf má pocit, že jí Lola Young ukradla kariéru, tak jsem zvědavá, jestli si jí tímhle album bude chtít vzít zpátky. Samozřejmě 16. října Fontaine's DC, Dopamine Chamber, navíc deska, kterou přivezou do Prahy na koncert, takže pokud máte lístky, tak si to hezky užijte. A já doufám, že celé album se také ponese v tom duchu zatím těch prvních věcí, které jsme mohli slyšet, to vypadá
1: ano.
0: Hodně nadějně
1: ano,
0: totiž.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom myslím si, že deska, o které se teď jako hodně mluví, vidím ji taky na těch seznamech různých jako typy, tohle si poslechněte v říjnu, jsou The Avalanches, No Bad Memories. Tam mě teda hlavně zaujal ten přebal, protože na tom přebalu je klasická malá disketa, která už je dnes asi mladším ročníkům známá pouze jako ikona na uložit. A říkají si, co to je za divný čtvereček, proč je to zrovna tohle ikona na uložit. A je tam iPod. Takže možná bude lehké vzpomínání. No a co se týká konce měsíce, tak 30. října potom vydávají Dive tu svoji novou desku, která se jmenuje Zirp. A 30. října taky vyjde ještě nová deska Queens of the Stone Age, která se jmenuje Perfect.
1: Mhm. No a ten Anderson .Paak, co je hnedka na té první fotce.
0: Ano, Anderson .Paak, co je hnedka na první desce, to vyjde 23. října a to by mělo být zase takový fajn, funky, kolaborační album.
1: Jo, mě baví, jak tam jsou v těch svetrech, jako. A ten jeden, to ti můžu, to najdu tu fotku, já ji měl na občance.
0: Aha.
1: Ten, jak má ty brejle jako na křivo, tak já měl přesně takhle jsem, jako na, vždycky vypadáte na fotce, jako na občance, prostě blbě. Teď kor, kdy vás fotí prostě takhle jako anfas, úplně jako zblízka. Je to černobílý a je to hnusný. Jo, ale já to měl tenkrát úplně jako neskutečně.
0: A měl jsi i tu vestičku?
1: Tam jsem neměl vestičku, tam jsem měl takový jako, tenkrát se to ještě mohlo, měl jsem takovou košili, takovou koskovanou.
0: Aha.
1: S bílým prostě okrajem, rantlikem.
0: Jo.
1: A se stojáčkem. Ježíš, to bylo trapný. Jdu na to, jdu to hledat.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
7: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
6: Sportka od Olvinu.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun. Z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
9: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
10: Express FM.
1: Hudba.

0: Tak tohle teda byli Royal Blood, Ten Over Ten. Já vím, že to na tebe, babu, asi fungovat nebude. Mm-hmm. Nicméně.
1: Jaký kouzlo?
0: To není ani kouzlo. Takhle, v podstatě je to kouzlo, je to umění poznat lež.
1: Aha. Jakože to na mě nebude fungovat, že nepoznáš, když lžu, nebo...
0: No, protože tady v podstatě se... Je to chlapík, hele.
1: No.
0: Lidi normálně lžou, jako nebo minimálně třeba neříkají pravdu.
1: Ano.
0: Je i bílá lež a tak dále. Nicméně, bývalý tajný agent, už není teda tajný, CIA a odborník na komunikaci Andrew Bastamante, nebo Bastament, asi to by stačilo, tak ten prozradil, jak vlastně poznat do 15 vteřin lež. A tady se píše, že lhaní vyžaduje úsilí, ale pravda ne. A pokud se jedná o fakta, tak lidé jsou připraveni, pokud tedy jako jdeš třeba k výslechu, tak pokud se jedná o fakta, tak jsi připravený nebo připravená jako lhát. Už máš nějakou jakoby konstrukci toho, jak...

0: A proč jsem řekl, že to na tebe nefunguje? Protože s tvojí fantazií tady stačí takhle položit otázku a rozjede se pětiminutová fikce a nikdy nevíte, kde vlastně začala pravda a kde skončila. Jestli tam vůbec nějaká pravda byla.
1: No, je to komplikované. Je to vším, co se děje uvnitř mé hlavy.
0: To je hrozný čurbes, viď? Hele, jinak novinky, sekce, lifestyle, tam to najdete. Je to docela zajímavý, tak se tam můžete klidně podívat. A to je jako že teďka budete všichni lhát jako profesionálně, jo? To ne. Protože lepší...
1: Jo, ale je to takovej lepší tip, než taková ta klasika. Člověk se podívá doleva nahoru.
0: Jo, ale to tam taky funguje, ale.
1: No funguje, ale já nestihnu.
0: Co?
1: Když máš sledovat všechno, co ten člověk má udělat, když lže, protože oni už má těch věcí je jako několik, že jo, většinou, takže máš tam, že když se koukáš nahoru doprava, tak něco, když se koukáš nahoru doleva, když dělá něco rukama, potom je tam nějaký pohyb rtů, tak... Ale já nejsem ta, já než si prohlídnu vše, když se někoho na něco zeptám a teď čekám možná, že bude i kecat. Nebo takhle, já spíš, že už vím, jak to bylo a teď čekáme, jestli řekne pravdu nebo lež, jo.
0: To je takový to doma, když si něco provedla. No. Rodiče vědí a ty se snažíš prostě kličkovat. Marně.
1: A teď ten člověk ti to vypráví a já, co dělá s rukama, co dělá, koukala se doprava, nahoru nebo doleva, nebo co dělal. Tak tohle je lepší na pocity.
0: Jasně, ale tak když jsi jako normálně na to cvičená, tak to je prostě, to je hned, to poznáš, ne?
1: No, ale já na to nejsem cvičená.
0: Nejsi cvičená, ale co není, může být, no, tak jenom.
1: Já jsem tady jenom taková cvičená opička k mikrofonu, ale to je všechno.
0: Dělej opičku. A k té hudbě se to úplně totálně hodí.

0: Fontaine's DC na Expressu 8.37. Silnice jsou s dopravními nehodami v Praze. Máme dopravní nehodu na Sokolovské mezi křižovatkami ulic Rumunska a Tyršova. Je tam sanitka osobák. To už jsme tady v Praze taky jako měli takovouhle nehodu. Komplikace je u Nového Jičína, konkrétně na D48, 19. kilometr ve směru na Olomouc. I tam máme dopravní nehodu dvou osobních aut.
1: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama?
1: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz. Express

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
4: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země, a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
5: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
11: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Express.
12: Music first.
2: Express FM.

0: Krásné páteční ráno posloucháte Express. Za 10 minut tady bude 9. hodina. Kubo, ty přijdeš z podcastava za chvilku? Máš to nachystaný, máš to připravený?
1: Dobré ráno, přijdu, samozřejmě.
0: No tak se na tebe těšíme, tak ještě se můžeš jít rozmluvit,
1: jo?
0: Vytisknout si to, zkontrolovat, že máš místo na telefonu, tak, nabito.
1: Ano, nastavit, počkat, až přijde Pepe a vysměje se mi.
0: Ne, on dneska neboj, pracuje Pepe, z domu, on nepřijde. Jo?
2: On se ti bude smát z domu.
0: On se ti zasměje až v pondělí.
2: Pepa se ale takhle nikdy nesměje.
0: Ne.
2: Pepa se nikdy nesměje, ten vždycky, ten většinou tady sem přijde a řekne, co je to tady za nepublikovatelné slovo.
1: Ano, my ho slušně pozdravíme, jsme rádi, že ho vidíme.
0: Co je to tady zase za srandy? No, takže ano. Takže Kubo, na tebe se těšíme.
1: A nechcete vědět, o čem to je?
0: Ne, ještě nás napínej. Každopádně my jsme ale chtěli říct, protože jedna z věcí, která také rezonovala a ještě rezonovat, bude, představ to, Kubo, zrušili festival Metronom.
1: To já vím. A definitivní, to já jsem si udělal
0: konec. Cože, ty jsi udělal tohle?
1: Jo.
0: Ty jsi neudělal? Ne. Cože? Mě jak to je to
1: úplně
0: možné?
1: Mě to úplně míjí.
0: Tebe to úplně míjí?
1: Úplně mě to míjí.
0: A ještě, no ale to nebylo, že tě to míjí, ty z toho měl dokonce takovou jako
1: výsměch,
0: radost.
1: Je to trošku výsměch, no.
0: To jako ne, že tě to minulo.
2: Jakože Ostrava se směje Praze.
1: Je trošku, trošku to tam je. Ty přivezeš Nika Kejva a nikdo na to nejde.
0: Jo, to je takhle, to je zase jako chacharský výsměch tady
1: u
0: nás.
1: Je to trošku takový chacharský výsměch.
0: Vypni ho.
2: Vypínám.
0: Pomsta, tak, teď jsme se napomstili tomu chacharovi.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Hudební festival Metronom Prague, na kterém v minulosti vystoupili Sting, Alanis Morissette nebo Iggy Pop, po 10 letech končí. Mezi hlavními důvody rozhodnutí ukončit jeho pořádání je nedostatek diváků, ale také i dlouhodobých strategických partnerů pro jeho budoucí pokračování. Alby zažívají v posledních letech masivní ústup ledovců. Jen ve Švýcarsku letos zmizelo téměř 6% objemu ledovců a za posledních 5 let téměř 20%. Dlouhodobý ústup ledovců způsobuje především oteplování klimatu. Letošní ztráty ještě umocnily mimořádná vedra a nedostatek sněhu. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu zajel nejrychlejší čas v úvodním tréninku na velkou cenu Bahrajnu Formule 1 v Malajzii. Čtyřnásobný mistr světa přečil na okruh v Sepangu o 383 tisíc sekundy Brita George Russella z Mercedesu. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, na západní polovině Čech až zataženo a sem tam by se mohly objevit i nějaké slabé přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Už jsme to tady lehce natýzovali, Kuba se již objevil v budově, vstoupil do studia.
1: Kuba in the house.
3: Kuba in the house. Připravuje tady svý majky, svý kamery, svý scénáře. Šel se ještě učesat, rozmluvit, vykloktat a za malou chvilku přijde opět s tipy na podcast.
1: Ano. O čem to tak asi může být?
3: Jsi zvědavý?
1: No.
3: Já vůbec netuším.
1: No, ale nebudeme dělat, že jsme zvědaví. Dobře, dáme si hudbu Florence and the Machine a Nothing But Thieves a mezi tím půjdeme.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Nothing But Thieves, 9 hodin, 8 minut, ano. A do zvuku tohoto songu přichází on, Kuba Vyliš. Kubo, ahoj.
1: Dobré ráno
0: ještě jednou. Tak tedy, jaké tipy na podcasty pro nás máš?
1: Bude to opáření.
0: Aha. Jakože jsme v říji?
1: Prosím?
0: Jakože jsme v říji?
1: No.
0: Takže bude myslivecký podcast na téma, jak se to jmenuje takový, tak napodobuješ toho jelena?
2: Vábení.
1: Vábení.
0: Vábení.
2: Vábení.
0: No.
1: Ne, myslivecké halalí to nebude. Ne, bude zvířátko a tím bych začal. Protože my jsme se tady minulý týden...
0: Budou bobříci, nebo teda jaký páření to bude?
1: Jako, vzhledem k tomu, co nás čeká ve druhém
2: budeme
1: vstupu...
2: Budeme plnit bobříky páření.
1: Já bych právě vzhledem k tomu, co nás čeká ve druhém vstupu, a teď si to zapamatujte, bych o bobrech nemluvil.
0: Aha. To je nějaké podezřelé, co to začíná být. Já se trošku bojím, co jsme si to sem dneska přivedli. Dobře.
2: Proč je bobří téma zakázaný?
1: Hele,
2: no dobře, tak já si počkám na ten
1: budeme, druhý. Ne, já nebudu napovídat víc.
0: Takže
1: ale,
0: páření.
1: Ale musím začít tím zvířátkem, protože my jsme se tady minulý týden bavili o tom, jaký máme vztah k pavoukům a evidentně máme solidní arachnofobii všichni tři.
2: Uh-huh. No já ne.
1: Ty ne.
2: Ne.
1: Ty ne, tak my dva. A mě zajímalo, proč z nich máme takovou hrůzu z těch pavouků. A ve zkratce samozřejmě na několik dokumentů je vysvětlení, proč lidé mají arachnofobii a hnusí se jim pavouci.
0: Ano.
1: Ale ta, co mně přijde nejbližší, nebo co vnímám i já, tak lidé čtou záměry živých tvorů podle očí a mimiky. A tu pavouk prostě nemá. Ale co má, tak má neobvyklý počet končetin a nepředvídatelně se pohybuje. A náš mozek přesně tohleto vyhodnocuje jako anomálii, kterou nedokáže předvídat, což spouští alarm. A mimochodem, malé děti, a to máme odkoukano i od nás z domu, tak malé děti se pavouků neštítí, nebojí, nemají z nich hrůzu. Ale oni je vnímají, jako sledují, co to je za divné zvíře, ale neječí. Mm-hmm. Ale ten panický strach přichází až ve chvíli, kdy vidí zděšenou reakci dospělého a to pak kopíruje. Že odtud přichází ta arachnofobie u těch dětí.
2: Tak proto já se nebojím pavouku, protože u nás byl doma klid.
1: Tak to jsi šťastné dítě a šťastný muž.
2: No jo.
0: Takže já se bojím pavouku a muž za to moje matka.
1: Přesně tak.
2: Za celý tvůj život může
0: pane
2: tvoje
0: doktore.
2: Matka.
0: Další věc na seznamu.
2: Za co může matka? Ne já, ale matka.
0: Jo.
1: Hele, a proč o tom mluvím, jo?
2: No.
1: Tak tohle jsem se dozvěděl v podcastu, který se jmenuje, ve vědeckém podcastu, který se jmenuje Ologies, jako ologie, odkazuje na soubor vědeckých disciplín, a v epizodě o takzvaných tančících pavoucích. Jo, oni to nejsou pavouci, jsou to spíš pavoučci a konkrétně paví skákavky. A co je pro nás zajímavé, tak v psychologii bývají právě doporučováni tito pavouci jako vstupní brána k léčbě arachnofobie. Mm-hmm. A to díky velkým předním očím, které mají, a svému tanci. Plus oni ještě vytáhnou takové barevné pírka, které mají někde na zadku.
0: Já vím, který to je, ale ten je strašně roztomilej.
1: Ano, a oni to dělají proto, aby se spářili s těma samičkama. A můžu říct, že to funguje, že těch malých 8 nohou najednou není vůbec děsivých. A máte i takový pocit, že ten pavouk musí za fuku zamňoukat, nebo že je prostě jako tak cute.
0: To je takový Disney pavouk.
1: Ano. A pak vám
0: no toho
1: budu,
0: se taky nebojím.
1: Až vypneme mikrofon, je to na delší dobu, vám budu vyprávět, jak se tihleto pavouci páří. Je to neuvěřitelné. Hmm. Takže Ologies, tohle bude váš oblíbený vědecký podcast. Hmm. Velmi zábavný, velmi poučný Ologies.
0: Takže víš, co je problém? Když třeba já, koukáš na socky a ty budeš mít ten algoritmus, takže já budu mít tady toho tancujícího pavoučka roztomilýho, on vypadá, že má taky dvě velký očička, trošku taky jako ten kocour v botách.
1: Mm-hmm. Ano.
0: Tak takhle on vypadá a ještě s tím vějířkem je fakt roztomilej, i když je chlupatej,
1: ano.
0: S čímž já mám největší problém.
1: On takhle potom ještě zvedá ruce.
0: Ano, a mává.
1: Jo, a on... On té samičce se takhle dvoří a v podstatě tancuje nějakou písničku. Ta písnička má intro, prostředek, refren a konec.
0: No, to je sice hezký, jenže zatím je hned video z Austrálie.
1: A
0: jsem pryč.
2: Ježíš, to jsou krásný, já teďka na ně koukám.
1: No, ale oni jsou malí, jsou opravdu titěrní, ti pavoučci.
0: Ano.
2: Takhle, u nás je i takovejhle pavouček, je takovejhle, jo, takže ten má metr, prostě to, ten nás chce sežrat všechny, proto já vždycky... A teď, co je?
0: Pavouk!
2: No, a já, kde? Tam někde úplně v rohu, taková takový mrzák malej.
1: Já kvůli který němu se bojí.
0: Ale co, kdyby mi vlezl do ucha a tam je nakrl vajíčka, aha.
1: Přesně tak. Přesně tak.
0: Nebo nosní dírkou, kdyby mi vlezl.
2: No, to by bylo.
0: A pak najednou já budu spát, udělám takový rok. A ty. A země najednou. Pavouci z nosu vylezou.
1: Přesně, aha. Přesně.
0: Jaké
1: přesně.
0: By si z toho měl pocity?
2: No, asi takže, bych se trošku
1: takže
2: divil.
1: Takže nabiješ kulovnici a rovnou toho pavouka zabít.
2: Jo, to, co mám v nose, jo.

0: Zatímco vy jste poslouchali Empire of the Sun, my jsme se koukali na videa roztomilých pavoučků, jak tančí, a Kuba nám ještě ukazoval tedy páření, ale to vy se už nedozvíte, na to se podívejte vy sami.
1: Já to zkusím doma dneska. Takže tímto směrem teda.
0: To jsi měl říct, abych ti počila nějaký vějíře, já doma mám.
1: Takže Kuba přijde domů, opatrně se bude přibližovat ke své ženě.
0: A hodně opatrně.
1: Natáhne ruku a zkusí položit na hlavu?
2: Na hlavu.
1: Na hlavu, což už samozřejmě je velký riziko, protože ženám se na hlavu moc nesahá, protože to budu mít masný vlasy a kdesi cosi. Takže a budeš čekat, jestli tě náhodou sežere nebo nesežere, jo? Že tě otáhne někde do nějaký komory a tam si tě nechá prostě vysušit, až tě potom v nějakým kokonu tam budeš prostě. Takže příští týden
2: že se jsem to netancoval lépe.
1: Že jsi to netancoval lépe. No a pak přijde jiný frajer, akorát bude vědět, že se nesahá ženám na hlavu, ale jinam.
0: A do toho to ještě bude Magic Mike.
1: A bude páření.
0: A už víš, na jakou písničku budeš tančit dneska večer? Hlavně ne Can't Touch This, to by hnedko rovnou jako... To by to podle mě hned zmařilo.
1: Ahoj, k tomu strachu z pavouku. Manžel choval celé dětství našich dvou dcer, nikdy se jich nebáli, mě pavouce taky nevadí, ale dnes ta starší dcera, která je 15, se už pavouku bojí, takže kamarádky a maminky, kamarádek a okolí, takže matka za všechno nemůže, Báro. Aha. Mějte hezký den, jedna posluchačka Míše. Děkujeme za tenhle to SMS-ku. Míšo, děkujeme.
0: No jo, Míšo, ale za to já nemůžu, to mě to takhle navnadil na to Kuba, že za to může matka.
1: No.
0: Ale je pravda, že za něco může i otec. U nás doma je to jasný. Když je to dobře, ano. To máš po nás.
1: Ano.
0: Když je to blbý, tak no, geny nevyčůráš. No, měl jsem si lépe vybírat, co už. No, ale Kubo, ty jsi měl nějaký podcast?
1: Ještě nějaký, viď?
3: Já mám ještě jeden.
0: No.
3: Já mám ještě jeden.
0: A je to taky o zvířátkách? Teď musí přijít ty bobři, ne?
3: Já jsem doufal, že na to zapomenete, ale je to opáření.
1: No tak.
0: Zase?
3: Je to opáření.
0: Tak, no, tak super. Jsem s tím.
3: Ale začnu odinut. V kalendáři, všiml jsem si, že v kalendáři ještě nebyl říjen a v hobby marketech už byly vánoční cetky. Takže jako mě na chvilku ofouklo nějaké duchovno, co jsem samozřejmě okamžitě zapomněl a začal jsem si připravovat seznam vánočních dárků. Ale proč o tom mluvím? My jsme se tady o duchovnu společně, o víře ještě nebavili a možná je ideální čas to napravit, protože projekt, který jsem objevil, je krásně dotažený. Jde o podcast, který se jmenuje Teoložky, který připravuje Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, farářka církve Československé husitské, se svou partnerkou Andreou Salome Voborníkovou. A já se musím přiznat, že jsem ten podcast hledal nebo našel, když jsem hledal úplně něco jiného. A to, když jsem připravoval na podcasty o sexu.
1: To páření.
3: Takže, tak na mě Kuba, vyskočil tenhle ten podcast.
0: Lesby, hot.
1: Ano, bobři.
0: Vítejte u naší nové lesbické diskuze o Bibli. Kuba, to není to, co jsem hledal. Kuba, po třech reklamách přeskočit. Vaše prádlo bude jemné. Přeskočit. Jo, už jsou tam ty lesby. Ježiš, se baví o Bibli.
3: Tak takhle nějak to bylo. Abych to uvedl na pravou míru, tak epizoda, která mě donutila kliknout a doposlouchat, začíná titulkem Opíjej se jejím tělem. A tam jsem samozřejmě zůstal, protože tohle mě zajímalo.
0: Jasně.
3: No
0: a bylo tam něco o klikání na klid.
1: Na myšku.
3: Představ si, dál se v podcastu citují velmi smyslné verše z Bible.
0: No teda.
3: Velmi rafinované opisy sexu i s explicitními detaily. A který, a u toho jsem samozřejmě musel zůstat. No a teoložky na těchto příkladech dokazují, že ten provinilý obraz sexuality si s křesťanstvím, který si s křesťanstvím spojujeme, tak v Biblii prostě není. A já tady musím zatleskat celému tomu projektu, i jak to vypadá vizuálně. A naprosto souhlasím s jedním komentářem pod touhletou epizodou, že o sexu a víře mluví konečně i někdo jiný, než muži v celibátu. Takže tohle si dejte. Je to příjemně pikantní.
0: Já viděla zatím ním jenom vždycky nějaký jako shorts nebo něco, který mi vyskakují na sociálních sítích, ale ještě jsem si s holkama nepustila jediný celý díl. Protože většinou pak já právě kliknu do komentářů a tam jsou bláboli a mě to vždycky znechutí si to poslechnout celý.
1: To je takže zásadní věc, nikdy nekoukat do těch komentářů.
0: Ne, a hlavně zásadní věc je nekoukat do komentářů, když jsou tam dvě holky a ještě když se baví o Bibli, tak to tam vůbec jako není dobrý chodit, ale ten obsah, který tam teda holky produkují, stojí za to. Já jenom nesmím chodit do komentářů, takže na to musím koukat takhle. Udělám si takovej kryt, abych neviděla to, co je pod videem. Uh-huh. A nebo si to dáme jenom
1: nebo jenom se zvukem.
0: Nebo jenom zvuk.
3: Si to dej.
0: Only zvuk. Dobře, Kubo, tak děkujeme za tvé tipy a samozřejmě přejeme pěkný víkend taneční.
3: Já vám děkuji.
1: A uvidíme, jestli se příští týden uvidíme. Jestli si sahal na hlavu dobře nebo ne.
4: Express ráno. Express ráno.

0: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
2: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
3: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak. Technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
4: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikací Lidl Plus

0: Tohle jsou Strokes, Lonely in the Future. 9.36, jdeme na silnice. Jedna dopravní nehoda je opět v Děčíně, v ulici Teplická, tam už je to takový kolorit, pozor si dejte v Olomouci, ulice Pražská, tedy 1/35, dva osobáky bez zranění. Z Nového Jičína, pokud jdete na Olomouc, tak u Šenova máme tam dopravní nehodu, která se šetří z nehody se vyprošťují osoby. Ulice Mírového hnutí v Praze máme dopravní nehodu osobáku autobus a ještě také je v ulici Žitná, osobák a nákladák.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
1: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
3: Express FM.

0: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
1: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země, a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
2: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
3: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
4: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
10: Proč se culíš?
11: Protože budeme krásný.
10: To už přece jsme.
11: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
10: Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
11: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
12: Express.

0: Tohle je přesně věc, kdy si myslíte, že svět je krásný, všechno okolo vás frčí, vy jste nádherní, máte konto plný peněz a můžete si koupit, co chcete a večer se v tom ukážete ve společnosti, vypijete spoustu drinků a potom nakonec přijdete domů a všechno je to, i tak je to super, i když vás druhý den bolí hlava.
1: To zní dobře.
0: Viď?
1: Až na to, že teda já bych byla v takovém tom, to mám ale radost, i když nemám vůbec žádný peníze, nemám co na sebe a nemám s kým by šla ven, ale i tak je život krásný, protože svítí sluníčko a zpívá Mirej a její ségry.
0: Jo.
1: Byla to druhá strana mince. Každopádně, Vašku, přeju ti hezký týden, aby jsi si ode mě odpočinul. Mm.
0: A já ti taky přeju krásnou dovolenou.
1: Děkuju pěkně.
0: A těším se, až mi to ukážeš.
1: Budu se na vás těšit.
0: Jak chodí holky v Egyptě.
1: Ano. Chodí bokem.
0: Bůčkem.
1: Jo, bůčkem to já chodím. Tak to už jsem Egypťanka.
0: Budeš se potápět.
1: No, on tam má být ten dugong a tohle, tak asi se budu podívat. Ale já jsem spíš taková bazénová. Ale jako jednou, dvakrát smočím i v moři svůj obličej a podívám se pod vodu.
0: Pod vodu.
1: Kdyby tam byla želva, já mám strašně ráda želvy.
0: By tě kousla do...
1: No to doufám, že mě nekousne právě, že to nebude ta chorvatská, co kouše do dolních zad. Takže se mějte krásně, přeji vám krásný víkend a budu se na vás těšit příští týden. Pa, pa, pa.
0: Ahoj.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Noční požár rodinného domu v Libereckém Dolním Hanichově zaměstnal 8 jednotek hasičů. K lokalizaci došlo krátce po 4:30 a o necelou hodinu později se hasičům podařilo požár zcela zlikvidovat. Nepálští záchranáři ve čtvrtek objevili v základním táboře nahoře Nemjung 8 těl, čímž se celkový počet obětí nedělní laviny zvýšil na 15, informovala agentura AP. Filip Salač obsadil v tréninku na velkou cenu Japonska Moto 2 šesté místo a s přehledem si zajistil postup rovnou do druhé části sobotní kvalifikace. A dneska bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Bibadubi Memories. Tenhle ten track nám startuje páteční dopoledne na vlnách Express FM. Ze studia vás zdraví Míša Tůmová. Británie si cení svých hudebníků, festival Metronom končí, Fatboy Slim nedostal nikdy zaplaceno za Glastonbury, no a nebo kam vyrazit tenhle ten víkend. To všechno je průřez tématy, na která se dneska podíváme. A jakoby Gufrau a Marie April tady říkají nechci, ale dostanete to. Teď se pustíme.

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošlej to heslo, jinak tě reportuju.
2: Vole, trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
6: O2. Více ze života.
7: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
12: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne při penaltě.
14: Už nespane, když páříme s klukama.
11: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
16: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
17: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
16: A co je Chytrárt?
17: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
16: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
18: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
19: Music. First.
20: Express FM. Lately.

Olivia Rodrigo, The Cure na Express FM. Britská akademie autorů a skladatelů letos na ceremoniálu The Ivors Academy Honors v Londýně ocenila 7 výjimečných osobností, které zásadně tvarují hudební svět a hlavně bojují za spravedlivější podmínky pro tvůrce. Mezi oceněnými zazářil rapper a filantrop Stormzy za podporu mladých talentů. Upřímně bych se zlobila, kdyby to ocenění nedostal. Producent James Blake za neúnavný boj o fair nové odměny ze streamingových služeb nebo třeba spolupořadatelka Glastonbury Emily Eves. Cenu si taky odnesla DJská legenda Annie McManus za 17 let na BBC Radio 1, no a nebo skladatel MNEK za pomoc LGBTQIA+ tvůrcům. No a ten poslední jmenovaný nám teď bude hrát i tady na Express FM.

Tohle to byla novinka s názvem Dance Area After Hours, kterou mají na svědomí Madonna, Charlie XCX. Česká hudební scéna přichází o jednu ze svých velkých stálic. Pražský festival Metronom definitivně končí po 10 letech, během kterých do metropole přivezl světová jména jako Iggy Pop, Nick Cave nebo letos v Letňanech taky Stinga, který mimochodem právě zrovna dneska slaví svoje 75. narozeniny. Hlavní pořadatelé David Gajdečka a Martin Voňka v oficiálním prohlášení uvedli, že za tím koncem stojí hlavně nedostatečná finanční udržitelnost, málo partnerů a diváků a taky nedostatečná podpora ze strany pražské radnice. Velkým problémem byla i přísná pravidla pro noční produkci a stížnosti kvůli hluku, které komplikovaly večerní koncerty. Původní

pořadatelská firma se ale úplně nechce ještě vzdávat a dál chce aspoň do Česka vozit zahraniční umělce. Tak aspoň, že tak. Před námi je mladičký anglický zpěvák a multiinstrumentalista Alfie Templeman.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
4: Ubytujte se v historickém domě a v kafé Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
5: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo.
7: iPhony 17.
8: Laserové projektory.
7: Sluchátka Apple Beats.
8: A stovky dalších. Cen.
7: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
14: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Tohle to byla Ash, Stop the Wedding na vlnách Express FM krátce před 11. Věděli jste, že Fatboy Slim vystoupil na kultovním festivalu Glastonbury už víc než 100krát, ale za žádný z těch vystoupení v životě neviděl ani korunu? V novém rozhovoru pro deník Metro se nechal slyšet, že jejich vztah tam funguje na úplně jiný bázi. Festival mu totiž za to dává volný vstupenky, možnost hrát na tajných místech a hlavně nezaměnitelnou atmosféru, kterou by peníze podle něj akorát zničily. Fatboy Slim poprvé na Glastonbury dorazil už v roce 1986 a jako své příští hlavní přání pro příští rok si přeje Fred Again na hlavní Pyramid Stage. Tohle je Fatboy Slim.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Developer, který chtěl postavit v Brně mezi dálnicí D1, potokem Leskava a Havránkovou ulicí 20-hektarový průmyslový areál, stáhl svůj záměr z procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Izraelská letecká společnost El Al zrušila dnešní repatriační lety z Dubaje, kterými se měli vrátit Izraelci uvázlí ve Spojených arabských emirátech. Úřady v Emirátech podle ní odvolaly povolení k přistání. Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace IIHF je Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby na Tenerife porazil českého kandidáta Petra Břízu. A dnes bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

9 minut po 11. Ladíte Express FM, tohle to byl producent Barry Can't Swim. Mám tady pro vás tip, který jsem tady zmiňovala sice už včera, ale opakování je matka moudrosti a myslím si, že je tak dobrý, že si zaslouží zmínit ještě jednou. Pravděpodobně se bude líbit těm, kdo se zajímají trošku o architekturu a o to, jak vlastně v Česku a na Slovensku pod střechami našich bydlišť fungujeme. Právě včera totiž odstartoval skvělý festival Den architektury, který si pod trefným motem Bydlím, tedy sem, bere na mušku jedno z nejvýraznějších a nejpalčivějších témat dnešní doby. Těšit se můžete na stovky akcí a komentovaných procházek zcela zdarma, které vás zavedou do běžně zavřených objektů. A taky vás čeká cesta časem od starých činžáků a dělnických kolonií přes sídliště až po zbrusu nové rezidence. A včetně třeba, co jsem se tak dívala na webu, tak i nějakých kvízů a prostě strašně, strašně nabitý nádherný program, během kterého dojde i na otevřený debaty o tom, jak je to s dostupností bydlení nebo jak vypadá náš veřejný prostor. A k diskuzi dorazí i třeba Vladimír 518 nebo Adam Štěch. Ten festival je pouze do příští středy 7. října, tak moc neotálejte. Ten kompletní program najdete na webu denarchitektury.cz a je tam zapojený snad každý český větší město, takže určitě doporučuji nenechat si tohleto ujít. A když jsme u toho bydlení a domů, tak velmi elegantně si můžeme pustit House of Pain.

0: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy. Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morioka.

Tohle byly Wombats. Let's dance to Joy Division na Express FM. A pokud byste právě že jako chtěli místo architektury tenhle ten víkend jít právě tancovat, tak tady mám dneska pár tipů, kam tenhle ten víkend vyrazit. Ve Strakonicích má dneska večer koncert MC Gay a s ním Matyáš Libra, a.k.a. Matyášovi kamarádi. O2 Arenu dneska roztančí DJ Boris Brejcha, kde teda k mání ještě jako obrovská spousta stupenek. To mě docela překvapilo. A do kulturního centra Richta v Klecenech míří zítra večer Mucha se svojí kapelou. To bude určitě zábava. A večer tady ten v těch Klecenech otevře písničkář a účastník reality show Survivor Československo 2026 Jirka Drtil, který vystoupí kapele Mucha jako předskokan. No a v neděli odpálí velkolepou show v O2 aréně A$AP Rocky. Tam ještě zbývá pár posledních vstupenek, což jestli zvažujete, jestli na něj jít, tak já si myslím, že asi není úplně o čem. My se ho pustíme. A$AP Rocky a Skepta. Praise the Lord.

0: Tohle to byla Rosey, New Trick na Express FM. V noci na středu odstartovala zápasem Carolina Florida nová sezóna zámořské NHL. Nejprestižnější hokejová liga světa má už nějaký ten pátek svůj prostor ve vysílání stanice Nova Sport. A šéfem hokejové redakce je Roman Jedlička, což byl aktuální host naší rozhovorové série Express Star. A kolega Petr Novák se ho ptal třeba, jaký má Roman komentátorský sen.
1: Komentovat finále Stanley Cupu přímo z místa z arény, kde se hraje, protože my komentujeme neustále z takové kabinky, která má 3x2 metry, něco podobného, jako je tady u vás, ale jsou 2, 3, 4 hodiny ráno, tak to není úplně OK, takže já bych chtěl komentovat v 7 hodin večer ze stadionu v Americe.
0: No a bavili se nejenom o NHL, ale třeba i o tom, jak se ke komentování dostal, kolik času věnuje jednomu zápasu, jak do přípravy komentátora vstupují nové technologie a umělá inteligence, nebo jak se zrodila rubrika Borec nakonec, které Roman vymyslel název. Celý rozhovor si můžete pustit na našem webu expressfm.cz. Teď pokračujeme s hudbou, tohle jsou Parcels.

0: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečně v síti CZ. O2, sponzor pořadu.
5: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
6: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
7: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci desertů. Více na hotelsavorsky.cz.
8: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
9: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
13: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
12: Těšíme se na vás.
1: Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Hudební festival Metronom Prague, na kterém v minulosti vystoupili Sting, Alanis Morissette nebo Iggy Pop, po 10 letech končí. Mezi hlavními důvody rozhodnutí ukončit jeho pořádání je nedostatek diváků i dlouhodobých strategických partnerů pro jeho budoucí pokračování. Pořadatelům nepomohlo ani letos založené partnerství s koncertní promoterskou společností Live Nation. Po týdnech až měsících nejistot už je jisté, že dva stadionové koncerty Kanye Westa v Rusku byly oficiálně zrušeny. Měl vystoupit v petrohradské Gazprom aréně 10. a 11. října. Po MTV Video Music Awards přichází další cena pro nejlepší videa, tentokrát ve Velké Británii. Charlie XCX, Kneecap a Generation vedou pole britských i mezinárodních umělců na 19. ročníku s několika nominacemi za svá hudební videa. Konkrétně Charlie XCX obsadila letošní tabulku s celkovým počtem 9 nominací za 6 různých videí. A$AP Rocky, loňský vítěz ceny Video roku, má letos v seznamu 2 videa se 2 nominacemi, Helicopter a Punk Rocky. Ceny budou vyhlášeny 4. listopadu na legendárním místě v Camden Town, The Roundhouse v Londýně.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Hanušovice na Šumpersku čeká rozsáhlé stěhování sportovišť, které před 2 lety zdevastovala ničivá povodeň. Stěhování bude stát až 100 milionů korun. Město na něj chce získat dotace. Omezení ve vlakové dopravě v Žilině na severu Slovenska a v okolí po středečním požáru zabezpečovacího zařízení pokračují i dnes, oznámil Národní vlakový dopravce Železniční společnost Slovensko. Petr Bříza obhájil na kongresu Mezinárodní hokejové federace post viceprezidenta a bude nadále druhým nejvýše postaveným představitelem IIHF. A dnes bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle to byla Miley, krátce po polední na vlnách Express FM. Já jsem se dívala do našeho kalendáře na webu expressfm.cz, abych zjistila, jestli dneska není nějaký zajímavý, hezký výročí. A jedno jsem tam našla. Jedno, který mě fakt oslovilo. Je to totiž 31 let. 31 let, co Nick Cave and the Bad Seeds společně s Kylie Minogue vydali duet Where the Wild Roses Grow. Píseň, která byla pilotním singlem z 9. alba kapely Murder Ballads, získala australské ARIA Awards v kategoriích single roku, píseň roku a nejlepší popová nahrávka. Když Nick poslal demo nahrávku managementu Kylie Minogue, tak prý všichni chytali paniku a označovali to za naprostý šílenství, protože kapela tehdy podle Nickových slov žila dost divoce. A popem unavená Kylie si to ale poslechla a šla do toho. No a výsledek známe a taky se ho pustíme právě teď.

0: Peggy Goo a Ayra Starr, Woman, ve čtvrt na jednu zhruba na Express FM, kde jsem vás už dneska tahala za architekturou, pak jsem vám dávala tipy na koncerty, tak to ještě završíme za chvilku jedním tipem na divadlo, ať to máme takhle hezky mixnutý.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
3: Ubytujte se v historickém domě a v kafé Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
6: Express. Music first. Express FM. Express.

Krátce před polednou posloucháte Express FM, tohle to byla Adéla, Ain't in LA. Co taky není v LA, to tam určitě nenajdete, tak to je Švandovo divadlo na Pražském Smíchově, kam vás chci právě teď pozvat. Tam totiž jedou oblíbený cyklus scénických rozhovorů, které se odehrávají v intimním prostoru divadelního studia za aktivní účasti publika. Každý ten rozhovor má předem danou strukturu. Dělí se na 4 části, přičemž první 3 jsou s ohledem na hosta tematicky zaměřeny. A diváci se mohou ptát na konci večera, který je vyhrazen jen jejich dotazům. No a příští úterý 6. října od 19 hodin přivítá v roli hosta herečku Kláru Cibulkovou. Ta dlouhodobě propojuje svět jeviště s občanskou angažovaností a i debatami o věcech, které přesahují hranice umění. Takže pokud byste chtěli v úterý strávit inspirativní večer, tak ve Švandově divadle v Praze vás rádi uvidí. Express FM.

0: Express Filmix.
1: Tento týden obsadí kina téměř k nepoznání proteticky postaršený Tom Cruise ve filmu Alejandra Iñárritu Digger. V komedii katastrofických rozměrů si vychutnává roli ropného magnáta s pivním pupkem a pleší, nejmocnějšího a nejbohatšího muže světa, který způsobil ekologickou pohromu. Nyní musí celý svět přesvědčit, že právě on je jeho jediným možným spasitelem. V dalších rolích se objeví John Goodman nebo Sandra Hill. Fanoušci skupiny Linkin Park se už tuto středu dočkají v kinech dokumentu o jejich životě po životě. Po 7letém mlčení, které následovalo po zdrcující ztrátě zpěváka Chestera Benningtona, hledají zbylí členové Linkin Park složitě cestu vpřed. Jejich společná minulost a letité přátelství v kombinaci se svěžím pohledem dvou nových členů kapely, ale zažehnou novou kreativní energii, která je zavede na cestu uměleckého znovuzrození. Film Unshatter sleduje kapelu od prvních setkání ve studiu v roce 2022 přes vydání comebackového alba From Zero až po velkolepý koncert v São Paulo. Propojuje vzácné archivní záběry, záznamy z koncertů a rozhovory s členy kapely i jejich fanoušky. Zachycuje tak upřímný příběh o tom, co znamená začít znovu.
2: I can't believe we're here. So much of our lives had gone into Linkin Park. I just felt it was over. God save us every... Life doesn't always give you second chances.
3: We're getting a performance?
2: It's good to see you again.

0: Express Filmix
1: na Express FM.
2: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
1: Express.

0: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečnevsíti.cz. O2, sponzor pořadu.
5: Jseš tlustá, fakt nechutný.
6: Pošlej to heslo, jinak tě reportuji.
7: Trapný, všichni se ti smějou.
8: Je nevadí, že jsem starší než ty.
9: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
4: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2 a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečnevsíti.cz.
10: O2. Více ze života.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
12: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
13: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
1: Express FM.

Tohle je Rachel Chinuriri, One Song Away From Crying. Jeden song od toho, abych začala brečet. To by mě zajímalo, co je k tomu vedlo tohleto napsat. Vzhledem k tomu, že se blíží jedna odpolední, tak tady mám pro vás ještě jeden takový parádní kofeinový fun fact z vesmíru. Věděli jste, že v roce 2015 dorazil na Mezinárodní vesmírnou stanici speciální kávovar na espresso? Italská astronautka Samantha Cristoforetti se tak stala vůbec prvním člověkem na oběžné dráze, který si mohl dopřát čerstvou a teplou kávu. Jako doma, díky unikátnímu přístroji ES Espresso, který ve vesmíru otestovali. Tak a nepustit po tomhle funfaktu single Espresso od Sabriny Carpenter by byl hřích. Takže s ním já se tady teď s váma rozloučím, popřeju vám krásný víkend a v pondělí zase páčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Poslanec Filip Turek zaslal skrz datovou schránku ekologické organizaci Hnutí Duha omluvu za svůj výrok, v němž jí spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. Oznámil, že se tato vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Z Floridy dnes odstartovala raketa společnosti SpaceX se dvěma americkými astronauty, jedním kanadským astronautem a ruským kosmonautem. Ty čeká 6 měsíců na Mezinárodní vesmírné stanici. Start byl o 3 týdny opožděn kvůli opravám úniku palivového systému. Českou fotbalovou reprezentaci po úvodních 2 domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů čeká zítra při výjezdu do zahraničí nejtěžší možný soupeř, úřadující mistři světa a Evropy Španělé. Víkend bude slunečný, zítra teplota vyšplhá až k 24 stupňům, neděle bude o stupeň chladnější. Po 13. hodině na Expressu odstartoval odpolední blok. Krásný pátek vám přeje Veronika Kolouškova.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Ještě jednou krásný pátek vám přeje Veronika. Dnes je sice zataženo, trošku se ochladilo, ale ten víkend má být opět ve znamení nádherného babího léta, bude až 24 stupňů Celsia. Tak vám dnes budu jako každý pátek dávat tipy na to, jak ho strávit, ale začnu tipem na film, protože včera jsem měla možnost zhlédnout nový film Rose, jako vždy fenomenální německou herečkou Sandrou Hiller. Za chvíli vám řeknu, co já na to a jestli vy byste na to měli jít nebo nikoliv. Hrát nám budou Josh Baker s Poppy Bescom a jejich My Place. Hezký poslech vám přeju.

0: Tak jak už jsem zmiňovala, včera jsem viděla snímek Rose, který před dvěma týdny vstoupil také do českých kin. Musím říct, že na první pohled pocitově hodně připomíná Vláčilovu Markétu Lazarovou. Jednak je to snímek černobílý, jednak je to snímek z hluboké historie. Tady se ocitáme po 30-leté válce v Německu. Je to film, ve kterém se toho moc nenamluví, a když už, tak se mluví archaickou němčinou, a je to film, v jehož centru stojí žena. Ta žena se jmenuje Rose, ale tu 30-letou válku strávila jako voják, jako muž, a taky do jedné vesnice pod falešnou identitou přichází jako voják a dožaduje se svého majetku, ten dostane. No a dál žije prostě jako muž v té vesnici, je tak trochu jako oženěn, dokonce vychovává se svou manželkou dítě, které se narodí, no a pak už to jde docela z kopce. Dál nebudu nic říkat. No, každopádně ten film doporučuju, ale pozor, je poměrně emočně náročný. Je to film se silnou feministickou linkou, je to film o vnitřní svobodě, je to film, který vypráví o tom, že když se tak trošku lišíte nebo více lišíte a byť jste dobrým člověkem, tak se to zkrátka neodpouští. Sandra Hiller, no comment, prostě další fenomenální výkon. Aktuálně ji můžeme vidět ve filmu Digger taky, který má premiéru tento týden, ale Sandra Hiller prostě, to je sázka na jistotu. Také, že dostal stříbrného medvěda na Berlinále za nejlepší herecký výkon. Takže Rose, doporučuju, za chvíli si dáme nejhranější song tohoto týdne.
1: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun. Z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.
6: Nejhranější song na Express.
7: Express FM.

To bylo nové jméno našeho playlistu Veja Project a jejich skladba nazvaná Vogue, která mi trošku připomíná I Feel Love od Donny Summer. A co dělat o víkendu? Další návrh na to, co dělat nejen o tomto víkendu, ale ještě v pár dalších dnech až do 7. října je navštívit pochopitelně Den architektury, což je festival, který už odstartoval včera nebo předevčírem vlastně ve více než stovce českých měst a obcí. Nabízí velkou řádku různých procházek po zajímavých místech. Samozřejmě architektonicky zajímavých místech, protože Den architektury je věnován architektuře a tento ročník je zaměřen na bydlení. Já jsem tu dávala včera tipy do Brna, předevčírem jsem dávala tipy do Prahy a dneska tu mám Zlín, protože tam si v neděli můžete prohlédnout typický baťovský domeček a je to prohlídka nazvaná Proměna životního stylu v baťovských domcích. Od prvních návrhů Jana Kotěry a Františka Lidie Gahury po dnešní přestavby baťovského domku s architektkou Jitkou Resovou a filmovou historičkou Pavlínou Míčovou. Takže v neděli koukala jsem na rezervace, ještě jsou tam volná nějaká místa. Ve Zlíně si taky můžete samozřejmě prohlídnout památník Tomáše Bati. My si teď podíváme na další muziku. Superorganism, Everybody Wants to Be Famous a potom si pustíme Placebo.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM. V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Tak to byl Jamie XX z kapely DXX a teď si budeme chvilku poslouchat zase český jazyk. Pustíme si skladbu od Anny Vaverkové, která už nežije v Berlíně, ale je zpátky doma a velmi brzy odehraje svůj zatím největší solový koncert. Bude to 7. listopadu v Meat Factory, kde budou taky její členové její bývalé kapely Flavians. No a Anna Vaverková taky chystá k vydání nový song, nový single, jmenuje se Jahody a kdybyste chtěli vidět videoklip, tak ten bude mít premiéru slavnostní příští úterý v 19.30 u Holešovického výstaviště v Praze u toho legendárního stánku Ferdinand. Tam před branou na výstaviště, prostě naproti přes tramvaj, tam je ten legendární stánek s pivem Ferdinand a tam se bude promítat tenhle ten nový videoklip, ve kterém Anna Vaverková chodí v kostýmu Jahody s pejskem po pražské Stromovce. No jinak k těm koncertům ještě 4. listopadu Kabinet Muz v Brně a 5. listopadu Kafe v kině Veselý nad Moravou. Teď už si pustíme Já tě mám v remixu od Bull in China, což je jednočlenný projekt Pavla Kučery.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Její tělo bylo po bezmála měsíci pátrání nalezeno včera večer ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Policisté uvedli, že tělo bylo nalezeno na základě kamerových záznamů. Z místa bydliště ušla žena několik kilometrů pěšky. Pokud byl Irán zapojený do středečního incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, které se jeden z pilotů snažil zničit, čeká ho velmi tvrdý trest. Včera to podle agentury AP řekl americký prezident Donald Trump. Se 6 českými judisty, včetně dvojnásobného olympijského šampiona Lukáše Krpálka, začne už toto neděli v Baku mistrovství světa. Víkend bude slunečný, zítřejší teplota vyšplhá až k 24 stupňům Celsia, neděle bude o stupeň chladnější. Tolik zprávy ve 14 hodin ze studia Express FM, vám hezké páteční odpoledne přeje Veronika Koloušková.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Hráli nám Karlíta a Sofie také dohromady skladbu Manhattan. Zdraví vás Veronika. Opět tu pro vás mám nějaké ty tipy, co byste mohli podniknout o víkendu, tak už jsem zvala na Den architektury, který probíhá po celém Česku, dokonce i na Slovensku, a je to festival, který vás vezme do bytů, do paneláků, do houseboatů, do různých zajímavých míst. Podívejte se sami na program, ty prohlídky a procházky jsou zcela zdarma, denarchitektury.cz. Co se týká dalšího programu, tak například v Opavě, tam bude festival tetování, sjedou se tam nejlepší tatéři z celé střední Evropy, taky lidi, co dělají body art, taky lidi, co třeba se věnují šibary, čili umění svazování. Další pozvánka směřuje do Liberce, kde 30. září začal Sport Film Festival. To je přehlídka, která opět představí výběr těch nejlepších sportovních filmů z celého světa, od silných dokumentů přes příběhy výjimečných osobností až po snímky, které ukazují, že sport nejenom o vítězství, ale hlavně o odvaze. Takže další pozvánky, tak si dáme Come on and crook it like I do.

0: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní výřivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Výřivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
1: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka s Aerodesky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalery.cz nebo Go Out.
4: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

Přesně za dva týdny vyjde jedna z nejočekávanějších desek tohoto podzimu. Jmenuje se Dopamine Chamber, jako komnata dopaminu. A na svědomí má irská skupina Fontaines DC. Je to první deska, na které Fontaines DC budou mít také hosta. Bude to dáma, bude to španělská umělkyně Rosalía a my si z té desky teď pustíme pilotní noárový single s názvem Marianne.

Bude vůl třetí. Při poslechu Expressu vás zdraví Veronika, přeju vám krásné páteční odpoledne. Dnes vám dávám takové tipy na to, co byste mohli dělat o víkendu. Teď si pustíme zase takovou čerstvou českou věc. I když česky příliš nezní, jmenuje se Call Me Out. Je to debutový single zpěvačky Chardonnay a podílel se na něm také Martin Starý, kterého znáte jako kytaristu skupiny Vive. Ta dnes oznámila na svých sociálních sítích, že po 6 letech se loučí a rozcházejí se cesty se zpěvákem Markem Kenžorem. Říkám to dobře? Ano. A že samozřejmě nekončí kapela, nicméně bude vypadat samozřejmě úplně jinak, protože s jiným hlasem jí čeká úplně jiná cesta. Tak uvidíme, co je před nimi, ale před námi je tak Chardonnay s Martinem, Call Me Out.

Tak to byla skupina Fedok a jejich novinka Call It What You Want. Tuto skvělou mladou divokou kapelu uvidíme v příštím roce na festivalu Rock for People. Byla oznámena pro příští ročník před několika málo dny. Nyní tu mám další tip, co byste mohli dělat o víkendu. Je to pozvání do pražské galerie La Femme, kterou najdete v Bílkově ulici, což je nedaleko právnické fakulty na Starém městě. Galerie je otevřená každý den. Každý den od 10 do 18 hodin a je specifická v tom, že tam probíhají a vystavují se takzvané domácí úkoly, což je spočívá

tom, že umělci, současní umělci dostanou jací jiný, také, že ano, takový úkol, zadání na určité specifické téma a ten 34. domácí úkol, jehož výstava právě probíhá, bude probíhat až do 1.11. se týká pořadu České televize Na plovárně, což je pořad Marka Ebena. Jsou to rozhovory, jak jistě víte, a nedávno tento pořad oslavil už svůj tisící díl svého tisícího hosta. No, takže umělci dostali za úkol složit poctu některému z těch významných hostů, které navštívili Marka Ebela na plovárně. A tak vznikla výstava, uvidíte tam třeba poctu Adolfu Bornovi, Radimu Hladíkovi, Danu Bártovi, anebo Dalajlámovi. Takže Galerie La Femme, Bílkova 2 a další námět na víkendový program. Teď si pustíme další hudbu, Good Neighbors, potom přijde Artemas, anebo zpěvačka Arlo Parks. Express FM.

0: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
5: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
4: Sportka od Olvinu.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nasekne při penaltě.
9: Už nespáne, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Music. First. Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Hudební festival Metronom Prague, na kterém v minulosti vystoupili Sting, Alanis Morissette nebo Iggy Pop, po 10 letech končí. Mezi hlavními důvody rozhodnutí ukončit jeho pořádání je nedostatek diváků i dlouhodobých strategických partnerů pro jeho budoucí pokračování. Pořadatelům nepomohlo ani letos založené partnerství s koncertní promoterskou společností Live Nation. Po týdnech až měsících nejistot už je jisté, že dva stadionové koncerty Kanye Westa v Rusku byly oficiálně zrušeny. Měl vystoupit v petrohradské Gazprom aréně 10. a 11. října. Po MTV Video Music Awards přichází další cena pro nejlepší videa, tentokrát ve Velké Británii. Charlie XCX, Kneecap a Generation vedou pole britských i mezinárodních umělců na 19. ročníku s několika nominacemi za svá hudební videa. Konkrétně Charlie XCX obsadila letošní tabulku s celkovým počtem 9 nominací za 6 různých videí. A$AP Rocky, loňský vítěz ceny video roku, má letos v seznamu 2 videa se 2 nominacemi, Helicopter a Punk Rocky. Ceny budou vyhlášeny 4. listopadu na legendárním místě v Camden Town, The Roundhouse v Londýně.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česko letos zažilo letní teploty i na začátku října. Nejtepleji bylo včera v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně Celsia. Letní den, tedy alespoň 25 stupňů, zaznamenalo dalších 10 stanic. Dronový útok na německé letiště v Lipsku ze 4. srpna zorganizoval podle britského deníku The Telegraph ruský motorkář s lotyšským pasem. Podle listu měl úzké vazby na stejnou jednotku ruské rozvědky GRU, která je zodpovědná za explozi ve Vrběticích. Českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů čeká zítra nejtěžší možný soupeř. Úřadající mistři světa a Evropy Španělé. Víkend bude slunečný, zítřejší teplota bude šplhat až k 24 stupňům Celsia, neděle bude o stupeň chladnější. Tolik zprávy v 15 hodin, posloucháte Odpoledne na Expressu, zdraví vás Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tak to byly Snow Patrol a Crack the Shutters. Povídáme si tady s Bárou, že za chvíli startuje Stardance a že fandíme Tomasu Seanu Pšeničkovi. Teda nevím, jak Bára, ona už odešla teďka, ale že mu budeme fandit a že mu bude fandit asi hodně lidí. No, nicméně, za chvíli tu máme sesterský trojlístek. Ray, Amu a Absolutely jsou to sestry a mají společný nový track, který se jmenuje Joy. Mimochodem Ama Absolutely doprovázeli Ray i na pražském koncertu. A pustíme si taky Old School, ten bude dnes opět narozeninový. Včera jsme slavili narozeniny Jiřího Suchého a kdo to bude dnes, tak to se dozvíte.
1: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
2: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
1: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
3: Babuhači.
4: Babuhači.
2: Na Express FM.
5: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečnevsíti.cz. O2, sponzor pořadu.
6: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
7: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, slup. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
12: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka z aerodesky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek, Skyline, 9. října, vstupenky na cargogalery.cz nebo go out.
13: Proč se culíš?
14: Protože budeme krásný.
13: To už přece jsme.
14: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
13: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
14: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
2: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Express Old School. Dnes se slaví 75. narozeniny bývalý učitel, kterého zná dnes celý svět pod přezdívkou Sting. Já se přiznám, že jsem se musela podívat třikrát, jestli je mu opravdu 75 let, protože se mi tomu nechtělo věřit. Původním jménem Gordon Sumner, který na to jméno absolutně neslyší, protože Sting mu celý život říkala jeho maminka, Sting mu říkají i jeho děti. My jeho narozeniny oslavíme skladbou z roku 1987, vyšla na jeho druhé solové desce, jmenuje se Englishman in New York a tím Angličanem, Angličankou v New Yorku je míněna gay ikona, excentrická Quentin Crisp, která se v té době, kdy vznikla tato píseň, přestěhovala z Londýnu na Manhattan. Stingovi přejeme všechno nejlepší. Express Old School.

Teď tu mám jeden takový rychlý tip, kde dnes vidět solový koncert Vladimíra 518 dohromady s Mikem Trafikem a zadarmo, ovšem přes registraci. V divadle Ponec, Husická 24 na Žižkově, bude to v rámci projektu Žižkovská spojka, což je takový landscape festival, který dnes vyvrcholí právě tímto koncertem se vstupem zdarma. My si od Vladimíra 518 pustíme teď skladbu Domov, kterou udělal dohromady ze 7x3. Express FM. Express.

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošlej to heslo, jinak tě reportuju.
2: Vole, trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem to starší než ty.
4: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2 a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečněvsíti.cz.
6: O2. Více ze života.
7: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kilogram. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Fantazimánia přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimánia v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
10: Hudba na prvním místě.

Tak to byl Remedy. Máme 15.51, já se budu loučit, ale ještě pro vás mám jeden naprosto fantastický tip do Brna, protože tam se koná výborná akce už od včera, bude trvat ještě dneska a ještě zítra. A je to festival, který se jmenuje Reconnect, je to hudební konference, ale zároveň je to taky klubový festival a nabízí asi 40 klubových akcí na 12 místech v Brně. Dnes večer v Brně budou koncertovat Kill the Dandies, 58Gčka, Mat 213, zítra Mutanti hledají východisko, Marie April, Simi Livin' Life a další a další a další a další. Takže Reconnect Brno, najděte si svůj program svého oblíbence. Já doufám, že jste měli hezký léto, který nám už pomalu, ale jistě tady zamávalo a už máme jenom to babí léto, tak doufám, že to nebylo poslední hezký léto a tím se dostávám k songu, který vám teď pustím od Mata 213. Poslední hezký léto, nostalgie za létem. Tak se to užijte, užijte si krásně víkend, mějte se hezky a uslyšíme se v neděli tu budu. Tak ahoj!

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je opět pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. V minulých dnech se v síti objevily stopy kontaminace olovem. Přívalové deště způsobily v noci na dnešek na východě Španělska bleskové povodně. Voda zaplavila ulice měst, uzavřela několik silnic a připravila více než 1000 domácností o elektřinu. Výstavba hokejové arény, která by svou kapacitou měla být největší na světě, dostala zelenou. Stavební povolení nabylo právní moci a podle tiskové zprávy se příprava multifunkční hokejové arény Pardubice posouvá do další fáze. Dokončení je plánováno na podzim 2030. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 16. Podobné počasí nás pak čeká i od neděle do středy. No a je tady 16. hodina, jedna minuta k tomu a to je čas, kdy začíná páteční Express Drive. Zdraví vás Petr a taky Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tak to byla v Británii žijící filipínská rodačka Biba Dubi a její Memories.
1: Krásné páteční odpoledne všem posluchačům Express FM. Přeji momentálně z vysílacího studia Michal s Petrem. Budeme tu s vámi následující 3 hodiny vysílání a uděláme vše pro to, aby jsme vám příjemnili právě poslední pracovní den v týdnu.
0: Tak to děláme každý pátek a taky vám ho zpříjemňujeme novou hudbou a dneska začneme pěkně od podlahy takzvaně.
1: Dneska začneme od podlahy, takže Michal zařadil jako první věc, která je v podstatě jedna z nejtvrdších, kterou vám dnes budeme nabízet.
0: Postarali se o ní Mogwai společně s ikonou po punku, punk rocku. No, prostě s hudební ikonou, ona není asi tady ty škatulky potřeba nějak vyzdvihovat, prostě s Iggy Popem.
1: 8. ledna 2027 vyjde kompilace s názvem Happy Tears, nevím, jestli je to přesmyčka na kompilaci Happy Days, ale každopádně ta shrne přes 3 dekády kapely Mogwai, tak dlouho se tato legenda nachází na scéně, no a Iggy jim zahostoval ve skladbě Underground a tu skladbu zpívá z perspektivy nešťastného robota vytvořeného k vydělávání peněz. Hmm. To už a samozřejmě dneska je běžná věc, ale ten robot touží po lásce.
0: No, tak si pojďme toho lásky žádoucího robota pustit. Tohle je Iggy a Mogwai.
2: And I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love. I want to make love.

hit. It's great to be a Nepo kid.

0: Tohleto byla jedna z novinek pro dnešní den, jako vždycky vám jich nabídneme celkem 6, no a ta další už je před námi a pochází z dnes vydaného alba.
1: Ano, dnes vydali svoji 8. řadovku, pokud se nemýlím, skočtí Twin Atlantic. Ta deska se jmenuje Separation from the Animals a ona vznikala v dost osobním období zpěváka a frontmana Sama McTrustyho, protože on se po dokončení alba předchozího přestěhoval s rodinou do Toronta, co samozřejmě pro skotskou kapelu úplně není jednoduchá záležitost. Tam začal znovu psát a vracel se k některým starším osobním tématům a nový album proto kapela popisuje jako jednu ze svých nejotevřenějších a nejupřímnějších nahrávek. Zní to trochu jako kliše, ale já, když jsem ji dneska poslouchal, tak mě překvapilo, že je pro tuto poměrně rytmickou a kytarovou kapelu chvilkama až dost křehké, obsahuje dost pomalých skladeb a proto jsme s Michalem vybírali něco, co by vás tak trošku mohlo rozproudit.
0: Musím říct, že teď křehké a osobní desky jsou snad jako nějak jako v módě, anebo možná nám ti naši oblíbenci tak nějak dospěli do toho, kdy se začínají ohlížet za svým životem a trošku jako bilancovat, že to máš. Queens of the Stone Age, Kings of Leon a teď i Twin Atlantic, všichni prostě začali řešit takový ty osobní témata.
1: Já si myslím, že všichni řešíme osobní témata.
0: To je pravda, ale jako...
1: Ale nemusím kvůli tomu brát akustiku do ruky.
0: No, teď to můžeš vyřešit i pořádně tvrdou kytarou, že?
1: No, ale že se jedná o hitovku, svědčí i fakt, že kapela letos při svých koncertech skladbou Don't Quit It začínala své koncertní sety, aby dostala to publikum správně do varu, takže já si myslím, že jsme šáhli po správném songu.
0: Když už jsme u koncertů, tak pokud byste chtěli vidět Twin Atlantic naživo, tak musíte na Britské ostrovy, ať už přímo do jejich rodného Skotska, případně i do Anglie, a to už teďka od 16. do 24. října, tak když tak hledejte vstupenky a teď hledejte v našem vysílání single Don't Quit It.

0: Tohle jsou skvělí Twin Atlantic a jejich Don't Quit It.
1: Je to zároveň druhá ze šesti dnešních novinek, ale není člověk jen novinkami živ a proto vás čekají jiné věci. Neméně drsní Foo Fighters, Olivia Rodrigo z The Cure anebo Labyrinth z Billie Eilish. Zkrátka máte se na co těšit.
2: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
3: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
4: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě méně už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka s érou desky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalerie.cz nebo go out.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Express. Music first. Express FM.

0: Foo Fighters dozněli a jak můj kolega říkal v pátek, pro vás máme programový tipy, ale my jeden z nich předsadíme.
1: No a to hlavně z důvodu, že my vás na tuhle akci pozveme nejenom jako, že na ní můžete zajít za svý, ale taky za naše, nebo spíš teda zadarmo. My vás na ní prostě pošleme, když budete chtít.
0: Jo.
1: Máme pro vás dva lupeny na zítřejší koncert v Meat Factory. A to jedné skvělé zpěvačky.
0: Ano, vrací se k nám Australanka Simpatianda Courtney Barnett a představit novinkový album Creature of Habit. A jestli jste někdy tuhletu ženu zaregistrovali, tak víte, že ona je velmi taková energická, živočišná a to se vlastně dá říct i o jejich živých koncertech. A co se týká místa, kde se ten koncert odehraje, tak je to samozřejmě pražský klub Meat Factory. Není novinkou, že ona se k nám, ona u nás nevystoupí poprvé. A právě tenhle fakt bude tak trochu předmětem naší dnešní soutěže.
1: Tak trochu hodně, protože nás zkrátka zajímá, v kterém roce Courtney Barnett poprvé vystoupila v České republice. Když si to vyhledáte třeba v Seznamu, tak vám to určitě najde. A stačí nám to napsat na 602 604 903 a prosím vás podepište se, abychom věděli, jaký jméno pak máme napsat na guest list.
0: Přesně tak, budeme to řešit formou guest listu a plus jedničkovým, takže celé jméno je podmínkou z účasti této soutěže, jo? Takže kdy u nás Courtney Barnett vystoupila poprvé?
1: No a teďka vám Courtney Barnett dá takovou jako radu, jo? Nikoho opravdu nezajímá, když nejdete na party. Takže tam rozhodně přijďte zítra do Meat Factory v Praze.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na nehodu, pozor na nájezdu u Frýdku Mísku na dálnici D48, je to exit 46. Taky vás potrápí na silnici číslo 9 u Radvance na Českolipsku a v Novopatské ulici v Praze 9, tak tam je dokonce uzavřená Novopatská ulice kvůli nehodě. Tak dávejte velký pozor, ať nemusíme hlásit i vaši nehodu. V pátek odpoledne by bylo fajn dojet vstříc víkendu v pořádku. To vám přijí z Express Drive Petr a Michal.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku.

0: Sponzorem dopravy je Alza CZ.
1: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
0: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
2: Express FM.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
1: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
2: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země, a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
3: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
8: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci
10: Express FM.

0: I Wanna Get Better vám zpívali Bleachers. Máme pátek, mnozí z vás určitě, jako třeba já, míří dnes na chatu.
1: No a já mám pro tebe takovou jako trošku náhradu chaty. Jo.
0: Jo.
1: Protože mám tady na pár jako takových soukromých ostrovů na prodej.
0: Jo, takhle.
1: A pozor, ale oni nejsou drahý. Jo. Třeba Little San Susi v Kanadě stojí, dejme tomu, 4,5 milionu dolarů v přepočtu. 4,5 milionu korun, pardon. Jo. Takže to je vlastně jako celkem v pohodě za mě. Jo.
0: Ale vem tam si... nic není.
1: No tady, jako na fotce, tady je dokonce nějaká chata. Nevím, jestli je v ceně. Ale kupuješ celý ostrov, takže jako maximálně, že by si to předchozí majitel odvez potom.
0: No spíš si myslím, že tam je důležitá ta infrastruktura.
1: Takhle, chata, je to taková ta americká, jako jak bylo Last Christmas, víš, takový to ve videoklipu, taková ta dvoupatrová dřevěná.
0: Sroubeček.
1: Takový sroub, má to ještě takovou jako terásku, jo, jako jsem řekl chata, omlouvám se, jo, to je něco jako tvoje chata, taky říkáš chata, každý si představí nějakou chatrč a ty máš jako 3 plus 1 mansardu, že jako jo, takže zase, ono člověk musí trošku to brát jako s rezervou.
0: Jo, jasně, no.
1: O trochu levnější je McKellen's Island, opět v Kanadě. Ten vyjde zhruba na 2,4 milionu korun. Což jako za to nemáš už ani garzonku v Česku, že?
0: To nemáš.
1: Tady máš celý ostrov.
0: To nemáš.
1: Panamský Om Island, ten je ještě o kousek levnější. Jako vlastně jdeme snižující se jako tendencí, jo. Ten vyjde, jestli to správně teďka propočítávám, na 2 míče, jako jo.
0: Tak za to už nemáš ani garáž
1: v
0: Praze.
1: Stuart Lake Island, opět zase jsme zpátky v Kanadě. Taky zhruba za 2. Little Calabash Cay v Belize. 125 tisíc dolarů, což je prostě tak kolem 3 milionů. Canal Lake Archipelago, opět v Kanadě. Tak tam se dostáváme opět kolem 2 milionů. No a úplně nejlevnější je Small Island in Bocas v Panamě, nebo u Panamy, a ten můžeš mít za částku něco málo přes 1 milion korun.
0: To je super, my jsme to tenkrát už tady jednou řešili, byly to teda jiný ostrovy, jinak to, a vím, že tam byl jediný, v tom případě byl jediný zádrhel, že protože to jsou ostrovy, takže ty vlastně máš molo, loď, energetiku, jo, ty pitnou vodu.
1: Tam doplaveš, ne?
0: No jasně. Tak takhle, Robinson Crusoe.
1: Doplaveš tam ještě ten camelback s tou vodou na tom na zádech, s tou hadičkou. No a jídlo si tam nějaký ulovíš.
0: Nepsali
1: no.
0: Tam náhodou, jaký jsou v rozloze ty ostrovy, viď?
1: Hele, jsou tady fotky, je to z Instagramu, no. Jako taková nabídka. A některý jsou menší, některý větší, ale jako jsou to samozřejmě ostrůvky jako pro jednu rodinu, že?
0: Že dohlédneš na druhý konec?
1: No, jako nedohlídneš, protože většinou jsou zarostlí, že jo, ale jsou jako přejdeš je za, nevím, pár hodin. Jako.
0: No tak to, ale to není špatné.
1: Nebo jako možná i za hodinu. Ale jako, je to víš co, zase máš svůj kousek ráje, kde tě nikdo neotravuje.
0: Já nejsem takovýhle samotář.
1: Tak tam ty kamarády dovezeš.
0: Jo.
1: Tou lodí, ne?
0: Toho lodí.
1: Nebo doplavou za tebou.
0: Kluci, co děláte příští víkend? Přijďte do Kanady.
1: Nebo do Panamy. Vy můžete si vybrat.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Tělo nalezené ve čtvrtek ve Frýdeckém lese nedaleko skládky patří měsíc pohřešované matce dvou dětí z Frýdku Místku. Stav těla podle policistů odpovídá tomu, že žena zemřela v den, kdy zmizela. Následovat bude soudní pitva, která určí i příčinu úmrtí. Za hon na policisty označuje deník Le Parisien aktuální útoky zdivočelých studentů, kteří brutálně bíjí a kopou muže zákona. Ti pak končí v nemocnicích s vážnými zraněními. Škody ve vydrancovaných a vypálených školách jdou do desítek milionů eur. Studenti teď okupují 550 celkových 3700 škol v celé zemi, přidalo se i 25 univerzit. Fotbalisté Sparty v přípravném utkání během reprezentační přestávky přestříleli druholigovou Jihlavu 5-3. Dvěma brankami k tomu přispěli Jonathan Brunes a Matěj Jurásek. Nad soupeřem z druhé ligy zvítězili také Pardubice, Hradec Králové a Mladá Boleslav. Naopak poslední celek nejvyšší soutěže Zlín podlehl Prostějovu 1-2. V sobotu bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 20 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Podobný nás počasí nás čeká i od neděle do středy.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: od umělce, který si říká Barry Can't Swim.
1: A vlastně to byla také trochu francouzská výzva k tanci. My se podíváme za velkou louži na další novinku pro dnešní den a musím říct, že vlastně jedinou zástupkyní něžného pohlaví mezi dnešními novinkami, ale zase zároveň to bude dvojitá nálož žen. A ty ženy se jmenují Victoria Monet a SZA.
0: Ano, a já bych tomu asi řekl takhle, že tyhle ty dvě holky mimo jiné tak trošku pracují s motivem od Susan Vegy a sice s motivem tracku Tom's Dinner.
1: To je prostě fakt nesmrtelná záležitost. Myslím si, že v R&B a hip-hopu je to vlastně jako běžný, že se jako inspiruješ nebo sampluješ nebo tak. No ale hlavně Victoria Monet dneska vydala svoje druhý album. Jmenuje se Frequency of Love a to, že je druhý, mě docela překvapilo, protože zároveň vím, že Victoria je už 37 let, tady tý americký zpěvačce. Tak to mi to přijde jako, že relativně málo těch alb. Ale na druhou stranu, ona od roku 2014 vydávala EPčka, jo, takže asi prostě měla vždycky méně materiálu a radši ho rychle vydala, než aby čekala, až se jí to naplní na album. Takže dneska vydala Frequency of Love, má tam opět spoustu hostů, jak je u ní zvykem a právě jedním z hostů je její kolegyně, řekl bych i o trošičku slavnější kolegyně SZA.
0: No, já se na to docela těším.
1: Je to příjemná záležitost, jmenuje se See You in My Dreams.

0: hezky, s krásnými hlasy a tohle pohodovou písní. Victoria Monet, SZA a See You In My Dreams. No a my teď otevřeme takovou dopamínovou komoru.
1: Určitě, ale pořádně, do kořán ji otevřeme přesně za 14 dní. Hmm. To totiž vyjde pátá deska Fontaines DC. Pod produkcí je podepsaný James Ford, takže jsem zvědavej. My jsme se tu s Michalem už několikrát bavili, že v případě Fontaines DC nikdy nevíte, na čem jste, protože oni vždycky vypustí nějakou strašnou řachu singlovou, jako v minulém případě to byly Starbusters té desky. Teď hrajeme hodně Marien na našem rádiu. No a přichází druhý single samozřejmě, a který zní až skoro mimozemsky. Kapela v něm ustupuje od klasicky kytarového zvuku, a co se týká jeho vzniku, tak evidentně chlapci trošku experimentovali ve studiu, a aby vytvořili takovou líně rozladěnou basu, tak manipulovali trošku s rychlostí celý tý nahrávky. Carlos O'Connell prohnal vokál Graena samplerem, takže právě dosáhli takového zvláštního až originálního zvuku. No a vy uslyšíte single Tongue právě teď. Já ještě nevím, co mám k tomu říct.
0: No, takhle, není to taková bomba jako Marianne, ale je to prostě super věc a trochu mi připomíná právě třeba single In the Modern World, který ty nemáš rád z té předchozí desky, ale já ho třeba rád mám.
1: No a co se týká klipu, tak ten kapela natáčela v New Yorku a je k dispozici také.

0: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak. Technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespadne, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Music. First.
13: Express FM.

0: největší hit tohoto týdne mezi novinkami, a to tam máme i YouTube. Pro mě jsou Churches a jejich Roses.
1: Ho, hustý, a to, přátelé, když Michal říká takovýhle věci, tak to něco znamená.
0: To by skoro stálo za to někam jít zapít, někam nebo, do pořádný hospody.
1: Jo, nebo to někam vytesat, anebo...
0: a před tu hospodu to vytesaný dát.
1: Jo, před tu hospodu, no a my dnes v našem hospodském putování míříme do jihočeského Tábora.
0: Takže jsme zůstali v jižních Čechách, včera
1: ano, my jsme byli v Písku.
0: Jsme jenom popojili kousek.
1: A teď jsme se přesunuli do mého oblíbeného města. A sice vám představíme hospodu, která jejíž jméno je Na Bečvárně. A příběh Bečvárny začíná roku 1902, kdy se v Táboře konal velká krajinská výstava. A v prostoru dnešního Podradí tehdy vznikla v bývalé bednárně takzvaná výstavní velkorestaurace. Provozovali známý pražský restauratér Šindelář a nebyla to žádná malá hospůdka, měla jídelnu, velký prostory pro společenská setkání, verandu i zahradu. Čepovalo se tu táborské a plzeňské pivo a na jídelním lístku nechyběly místní ryby ani rybí polévka. A právě bednárna stojí i za zvláštním názvem. Bečváři byli řemeslníci, kteří vyráběli bečky, sudy nebo kádě z tvrdého dřeva. V 19. století se ale pro podobné řemeslo stále častěji používalo obecnější označení bednář. Takže název Bečvárna tak uchoval připomínku původního provozu místa. Po zmíněné výstavě podnik nezanikl. V roce 1911 ho koupilo táborské pravovárečné měšťanstvo a později z něj vznikla zahradní restaurace s tanečním sálem. Roku 1922 prošel hostinec výraznou opravou a přístavbou a po válce se stal součástí komunálního podniku restaurací a dnešní podobu získal při nové výstavbě v roce 1969, která tehdy stála více než 1 000 000 korun československých.
0: Tak to bylo docela dost tenkrát.
1: To musela být slušná rotika. A jedna důležitá poznámka, co se týká současné budovy. Ta současná budova není původní výstavní restaurace z roku 1902, ale hospodská tradice místa na ní navazuje. To jenom pro přesnost. Bečvárna se během desetiletí stala jedním z podniků, které v Táboře znal skoro každý, a mohu to potvrdit i mimo praští, i mimo táborští teda. Fungovala jako klasická sousedská hospoda, pořádaly se tu oslavy, společenské akce a velkou výhodou byla i zahrádka pod stromy. Od roku 1991 podnik provozovali manželé Kalinovi, kteří ho získali v malý privatizaci. A to už je zase malinko jiný příběh. A teď míříme do současnosti. Bohužel. Na začátku roku 2026 bylo oznámeno, že Bečvárna po více než 120 letech končí.
0: Aj, aj.
1: Regionální tisky označil za nejstarší nepřetržitě fungující restauraci v Táboře. Provozovatelé se následně přesunuli do restaurace u Josefa ve Slapech u Tábora a původní Bečvára je dnes vedena jako neaktivní. Nicméně, všechno zlý je pro něco dobrý. V Táboře je řada dalších legendárních restauračních zařízení a my se k ním určitě v našem putování ještě dostaneme.
0: Takže teď si můžeš vybrat. Buď si koupíš ostrov v Panamě, nebo hospodu v Táboře.
1: No tak samozřejmě.
0: A oživíš ji.
1: Jo, takže...
0: Oživíš, ne uživíš.
1: Jo, takže volím... Asi Tábor.
0: Já Panamu. Ale občas zajdu k tobě na pivko.
1: Tak přijď.
0: Až přiletím ze svýho ostrůvku.
2: Páteční odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na dálnici D11 mezi prvním a na prvním kilometru ve směru do Jaroměře, tedy u Prahy, na výjezdu z Prahy. Pozor na nehodu 5 osobáků v levém jízdním pruhu a v levé krajnici, na místě je policie a určitě tam projedete s velmi vysokou opatrností a taky se tam určitě zdržíte. D8 na 43. kilometru ve směru do Ústí nad Labem taky hlásí nehodu, je to zhruba u Siřejovic na Litoměřicku. Silnice číslo 47 u Bělotína na Přerovsku. 13 na 132. kilometru na trase Karlovy Vary Liberec u Děčína

0: hlásí taky nehodu, 15 u Obrnic na Mostecku hlásí nehodu a je toho spousta. Třeba třída 3. května ve Zlíně, Jánova v Pardubicích, okružní v Českých Budějovicích, Rýnovická ve Blonci na Dněsou a v Praze Barandovský most, Brusnický tunel a Malostranské náměstí. Takže průjezd Prahou je teď taky velmi komplikovaný a i kolem Prahy. Tak prosím vás, jeďte opatrně a zkuste nebourat, ať v klidu se dožijete víkendu.
1: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
1: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
6: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
5: Sportka od Olvinu.
7: Express. Music first. Express FM.

0: Minulý týden jsme oslavili 50. narozky YouTube a od té doby do vás mydlíme tuhle tu šlehu s názvem Silencio.
1: Víš, co je taky zajímavý? My jsme se o tom bavili vlastně minulý týden, že v Dublinu prostě poteče whisky proudem a černé pivo, nebo teda rubínové pivo. A já jsem vlastně trošku to mírnil, to nadšení, že vlastně v Dublinu zas takové hvězdy nejsou YouTube, že už tam nejsou, jak se říká, doma není nikdo prorokem. Jo. Ale pak jsem viděl záznam za prvé z vystoupení z Mount Temple, ze školy, kde se právě před 50 lety dohromady. A tam zhruba tisícovka dětí, které by mohly být jejich vnuci a vnučky, tam prostě řádili i na tenhle ten track, ale oni hráli teda samozřejmě starý hity. Pak se přesunuli do centra Dublinu, irské metropole, a tam zahráli z balkónu prostě kavárny. A jako jasně, tam už jsou i turisti, jo, ale opět, tam jim prostě zobali z ruky všichni. A ty videa samozřejmě mě zvlášť se teda samozřejmě ukazovali a ukazovali se všem, protože prostě to byla fakt událost. A musím říct, že úplně zase se těším na to jejich turné, které bude. To je důležité říct. Bude.
2: Já, víš co, já tohleto cením kor u velikánů, jako jsou YouTube, že dokáže ještě prostě tak nestratit ten kontakt s obyčejnými lidmi, s nějakou realitou a vlastně i to jsou taky normální chlápkové.
1: No jasně, teď ono to je občas vidět, když nějaký video, že Bona někdo potkal v centru Dublinu s foťákem a ten se s ním normálně pokecá, zaspívá si s holkou, která tam baskuje. Je to prostě dobrý. A mimochodem naznačili, že kromě halového turné nebo stadionového, uvidíme, jestli to bude open air nebo closing air, jo. Takže možná si jako dají malý intimní turné po klubech třeba jako pro tisícovky lidí, ne desetitisíc.
2: No, tak to je noční můra všech fanoušků, že jo.
1: Fanoušků a no. Myslím, že i promotérů teda.
2: Ano, protože já si myslím, že v podstatě ty vstupenky se na veřejnost nedostanou. Ale pokud by se povedlo, že by jeli halové turné, v tom případě máme docela reálnou šanci, protože jako kapacita našich dvoutečko hal je dostačující, si myslím, i pro YouTube, protože myslím si, že na světě není moc větších hal než naší tečko pražský a brněnský.
1: No a škoda, že nejedou až v roce 2030, protože to budou mít největší halu na světě a to už nemůžou vynechat prostě do Pardubic se stavit.
2: To už je povinnost, vy.
1: No. A nebo můžou přijet do Hradce. Teď no. Michal Tomes tady přece říkal, že Park 360 může mít i 50 tisíc kapacitu a že to ještě budou zvětšovat. Ty YouTube jednou prostě přijedou do té České republiky. Jo. Zase. Ti říkám.
2: Michal je optimista.
3: Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ex-manželka kandidáta na pražského primátora za hnutí ANO, Jana Hušbauera, loni koupila dvojici bytů v domě na Břevnově. Jde o komplex, v něm si koupil byt i Hušbauerův předchůdce v hnutí ANO Ondřej Prokop nebo stíhaný ex-ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík. Všichni dostali ten byt za podezřele nízkou cenu. Dronový útok na německé letiště Lipsko-Halle ze začátku srpna zorganizoval ruský motorkář s lotyšským pasem, který měl úzké vazby na jednotku ruské rozvědky GRU, zodpovědnou i za explozi ve Vrběticích. Wimbledonská šampionka a čerstvá šampionka Billie Jean King Cupu Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Elenu Gabrielu Russe porazila 6-4, 6-1. Dál postoupily také její reprezentační kolegyně Karolina Muchová a Sara Bejlek nebo Nikola Bartuňková. Zítra nás čeká slunečná obloha a nadprůměrné teploty 20 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 16. Do poslední hodiny míří páteční Express Drive. Zdraví vás Petr a Michal. Jdeme si dát poslední dvě novinky a kulturní tipy.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Eteru Express FM právě vytryskla fontána amerických Dive. Tohle byl jejich skvělý track The Fountain. No a my tady máme poslední dvě novinky pro dnešní den, které jsme vám chtěli představit. A je možné, že vám je nepředstaveme naposledy, že třeba někdy uslyšíte i v našem vysílání, ale nemůžeme to zaručit, my jsme to nekonzultovali s naším hudebním ředitelem a nechme se zkrátka překvapit. A teď jdeme na tu pátou novinku pro dnešní den.
1: Pátou novinkou je ukázka z druhého alba Cancel Me I'm Tired od kapely Fat Dog. To album vyšlo právě dnes a Fat Dog tentokrát záměrně trochu ubrali na permanentním chaosu, který byl pro ně typický na jejich debutu Woof, a chtěli dát desce větší dynamiku. Heart of Darkness, jak se jmenuje single, který za malý okamžik uslyšíte, má být právě ukázkou jejich měkčí, skoro až future folkové stránky. To ale neznamená, že z jejich tvorby zmizel humor, pro ně typický. Frontman Joe Love v textu řeší komplikovaný vztah a mimo jiné dojde k závěru, že nakonec bude sám koukat na Shreka 5.
0: No, tak si pojďme pustit ukázku z nové desky Fat Dog, tohleto je Heart of Darkness.

0: To byly Fedok a jejich novinka Heart of Darkness, kterou mimochodem doprovází bizarní klip, v němž vystupuje imitátor Kim Jong-una, který zpívá karaoke a sní o raketách.
1: No a já jsem nevěděl, že jsem snil o spolupráci třech veličin EDM, no a vlastně trochu i hip-hopu, protože se dohromady dali Domdola, Solomon a Skepta a jejich rejvový nářez, kterým dneska zakončíme naše novinky, se jmenuje Danger Danger. Slyšet ho mohli návštěvníci ibiských klubů, protože Domdola je hrál během svých pátečních rezidencí v High Ibiza. Solomon tuhletu věc testoval během své rezidenční akce plus jedna v Pača a Skepta ji taky zahrál a to během svého vystoupení Más Tiempo opět v High Ibiza. Ale tato skladba má daleko hlubší kořeny, protože společně vystupovali Domdola a Solomon už v roce 2024 právě na Ibize. No a potom se různě chlapci setkávali, no a nakonec každý nechal v té skladbě svůj výrazný otisk, což můžete posoudit právě teď. Domdola, Solomon, Skepta, Danger, Danger.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
2: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

0: Jak jsme říkali za našich mladých let, Depeche Mode a jejich Precious.
1: Celý tento víkend, co se týká kulturních a jiných akcí, bude velmi pestrý. A my jsme taky pestří. A proto se nebojíme ani následujícího typu. V Brně oslaví klub Leitnerova 70 let, což je neskutečný. Hmm. A bude se slavit od dneška až do neděle. No a tento jeden z tradičních brněnských kulturních klubů přivítá dnes večer AG Fleck. V sobotu se v něm představí divadlo Dip a buduár Staré dámy. No a v neděli oslavy zakončí Bratři Orfové.
0: Pokud máte rádi něco trošku skočnějšího a tvrdšího, tak se vám bude určitě líbit naše pozvánka na dnešní večer do O2 Areny, protože tam se představí německý DJ a producent, který hraje tech house, minimal techno a progressive house a jmenuje se Boris Brejcha a myslím, že kdo má rád taneční hudbu, určitě si přijde na své.
1: Strakonický prostor 1415 bude hostit MC Gaye. MC Gaye vlastním jménem Jakub Rafael je český rapper, který se kromě rapu věnuje ilustraci, grafickému designu i psaní povídek a básní.
0: No a my teď do Strakonického prostoru 1415 nabízíme pozvánku v podobě singlu Tenhle synťák, kdy si koupil táta.
2: Tenhle synťák, kdy si koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Pak ležel 30 let pod postelí, nemyslím tátu, ale synťák, vole, dospělý. Že jsme si mysleli často, že kluci nebrečej, říkají rodiče dětem s láskou. Nasoukaný ve stanu na sklonku léta s bráchou, nám zrezli první nože po

Bělý. A tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud. Tenhle synťák by si koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Doufám, že bude fungovat ještě hodně dlouho. Teďka myslím svýho tátu, nemyslím synťáka.

0: Dnes večer ve Strakonicích... Ještě jednou, promiň.
1: Klidně tady.
0: Dnes večer ve Strakonicích vystoupí doznívající MC Gay.
2: No a my pro vás máme taky sobotní tipy. Jeden je nehudební a trochu netradiční, protože zítra v Malé Úpě v Krkonoších proběhne Maloúpská vařečka, kde soutěží místní kuchaři o nejlepší horskou polévku a návštěvníci obcházejí jednotlivá místa po Malé Úpě, ochutnávají a přitom poznávají krkonošské speciality. No a na koncert Courtney Barnett, australské zpěvačky v Meat Factory v Praze. Už jsme vás zvali, dva z vás dokonce se na tenhle koncert vydají, takže gratulujeme. No a vy ostatní tedy můžete vyrazit taky Courtney Barnett zítra Meat Factory v Praze.
0: A v Praze zůstaneme. Monika Načeva se svou kapelou si pro festival Fall v Doxu připravila mimořádný audiovizuální program. Těšit se návštěvníci mohou na vystoupení jedné z nejvýraznějších osobností české alternativní hudební scény a intenzivní propojení hudby, poezie, obrazu a světla. Takže zítra Monika Načeva v Doxu.
2: Jenom kousek od Prahy leží obec Klecany, kde zítra vystoupí brněnská pseudopunková formace sdružená kolem písničkářky Nikoly Mucha. Jen se do povědomí společnosti dostala svým nevybíravým vystupováním, osobitým stylem a zejména provokativními texty, které oslavují mužskou neschopnost, genderovou nespravedlnost, různé úchylky, menšinový útlak, život moravské metropoly a jiné strasti i slasti života. Zítra v kulturním centru Richta v Klecanech uslyšíte pravděpodobně i single Špína.

0: To byla pozvánka na koncert Muchy v KC Richta v Klecanech. Mimochodem rozhovor s Nikolou je k dispozici na našem webu Express FM. Ale my teď míříme na závěrečný den víkendu, asi si na neděli.
1: Ano, to přijede do Prahy, a to do největší české haly, tedy O2 Areny, rapper, modní ikona a jeden z nejvlivnějších umělců současné hiphopové scény, tedy A$AP Rocky. Americká superstar tady vystoupí právě v neděli a fanoušci se tak mohou těšit na jeho velkou a energickou show, vizuální estetiku, hity napříč jeho kariéru i aktuální tvorbu, která není jenom vlastně jenom rapová, protože třeba ten pilotní single z jeho aktuálního alba je vlastně rockový nebo punkový dokonce. Pojďme si ho poslechnout, je to Punk Rocky, taková pozvánka na nedělní O2 Arenu.

0: Express. Dopravní
1: servis. Pozor dejte na silnici číslo 16 u Dřevinic na Jičínsku, taky na silnici 46 u Lipiny na Olomoucku. Nehoda je také v Gbelské ulici v Praze, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Bohužel nám neříká systém, kterým směrem, tak dávejte pozor prostě v celé Gbelské. A taky pozor na výjezdu z Brusnického tunelu v Praze, protože tam jsou... sobě dva osobáky a poslední pražská nehoda je v ulici U Průhonu. Tak jeďte opatrně, ať dojedete dobře domů.
2: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
3: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
0: Express FM.

0: Máte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečněvsíti.cz. O2, sponzor pořadu.
5: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Music. First. Express FM.

0: Tohle je islandský monstrum a taky lidé, nebo spíš muži, tedy Of Monsters and Men a jejich Mountain Sound. No a my se teď neodebíráme do hor, abychom tam poslouchali Mountain Sound, ale odebíráme se k domovu, abychom si odpočinuli od naší těžké práce, dá se říct až dřiny, a zase přišli plní sil v pondělí ve 4 odpoledne tady na značkách. Budeme?
1: Ano, a budem zase potit krev, aby vy jste měli hezké dny, a samozřejmě přijdem s klasickým schématem pro celý ten týden, vy ho znáte, netřeba ho představovat, každopádně už teď se těšíme na slyšenou.
0: Ano, takže v pondělí užijte si víkend.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
4: Máte to rádi tvrdý?
3: Laďte každou středu Express Edge.
2: Express Edge
3: na Express FM.

Express FM. FM. FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Nejhranější song na Express.
2: Express FM.

řek, more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři pliva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupa.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Express.

0: Shot. Drinking. Sit down. Drinking. Stand up. Drinking. Pass out. Drinking. Wake up. Drinking. Fade it. Drinking. Fade it. Drinking.
1: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Hudební festival Metronom Prague, na kterém v minulosti vystoupili Sting, Alanis Morissette nebo Iggy Pop, po 10 letech končí. Mezi hlavními důvody rozhodnutí ukončit jeho pořádání je nedostatek diváků i dlouhodobých strategických partnerů pro jeho budoucí pokračování. Pořadatelům nepomohlo ani letos založené partnerství s koncertní promoterskou společností Live Nation. Po týdnech až měsících nejistot už je jisté, že dva stadionové koncerty Kanye Westa v Rusku byly oficiálně zrušeny. Měl vystoupit v petrohradské Gazprom aréně 10. a 11. října. Po MTV Video Music Awards přichází další cena pro nejlepší videa, tentokrát ve Velké Británii. Charlie XCX, Kneecap a Generation vedou pole britských i mezinárodních umělců na 19. ročníku s několika nominacemi za svá hudební videa. Konkrétně Charlie XCX obsadila letošní tabulku s celkovým počtem 9 nominací za 6 různých videí. A$AP Rocky, loňský vítěz ceny video roku, má letos v seznamu 2 videa se 2 nominacemi, Helicopter a Punk Rocky. Ceny budou vyhlášeny 4. listopadu na legendárním místě v Camden Town, The Roundhouse v Londýně.
1: Express FM.

Express FM uvádí hudební speciál. Starmix. Do you remember house? Starmix. Taneční dvouhodinovka plná house music. Starmix. Starmix. Starmix. Na Express FM.

Express FM uvádí hudební speciál. StarMix. Do you remember house? StarMix. Taneční dvouhodinovka plná house music. StarMix. StarMix. StarMix. Na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
1: Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Hudební festival Metronom Prague, na kterém v minulosti vystoupili Sting, Alanis Morissette nebo Iggy Pop, po 10 letech končí. Mezi hlavními důvody rozhodnutí ukončit jeho pořádání je nedostatek diváků i dlouhodobých strategických partnerů pro jeho budoucí pokračování. Pořadatelům nepomohlo ani letos založené partnerství s koncertní promoterskou společností Live Nation. Po týdnech až měsících nejistot už je jisté, že dva stadionové koncerty Kanye Westa v Rusku byly oficiálně zrušeny. Měl vystoupit v petrohradské Gazprom aréně 10. a 11. října. Po MTV Video Music Awards přichází další cena pro nejlepší videa, tentokrát ve Velké Británii. Charlie XCX, Kneecap a Generation vedou pole britských i mezinárodních umělců na 19. ročníku s několika nominacemi za svá hudební videa. Konkrétně Charlie XCX obsadila letošní tabulku s celkovým počtem 9 nominací za 6 různých videí. A$AP Rocky, loňský vítěz ceny Video roku, má letos v seznamu 2 videa se 2 nominacemi, Helicopter a Punk Rocky. Ceny budou vyhlášeny 4. listopadu na legendárním místě v Camden Town, The Roundhouse v Londýně.
0: Express FM.